0: sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Trofy Vonda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
4: Hit Radio.
5: Makes me feel.

0: my.
1: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň, autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio FM Plus.
3: Zlepši si náladu. Hit
4: Radio. Že duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

0: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
1: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Autocentrum Jan Šmucler Plzeň, Horšovský Týn a Klatovy. Šmucler.cz. Porsche
2: Plzeň. Dobrý den. Už jste slyšeli o nabídce Audi Q7 Perfection u nás v Porsche Plzeň?
3: Máme posledních 13 vozů skladem. Taková šťastná třináctka.
2: A víte, co je na tom nejlepší? Tahle třináctka fakt přeje.
3: Výkon, technologie, bohatá výbava. A teď za cenu, která vás dostane.
2: To je Audi Q7 Perfection.
3: Přesně tak. Posledních 13 vozů a kdo zaváhá, ten nejezdí. Využijte vaši šanci. Těšíme se na vás.

0: sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Natočeno podle skutečné události.
2: Tyjo, Jindra, dovčas rodinkou. A pozor, v nový káře, co?
3: Nazdar, sousede. Jo, co jsem u Elflinu, tak na to máme. Zase nám letos přidali prachy a to jsem furt denně doma. Ta moje by mě už stejně ven nepustila. Viď, Maru?
4: Nikdy, anebo navždy.
3: No, tak vidíš.
1: Zkuste si jízdu s naším kolegou řidičem a najděte svou trasu k lepší práci. Elfline Transport.

Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autovolv, autorizovaný partner Volvo. Autovolv.cz.

0: léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
1: Porsche Plzeň. Dobrý den. Už jste slyšeli o nabídce Audi Q7 Perfection u nás v Porsche Plzeň?
2: Máme posledních 13 vozů skladem. Taková šťastná třináctka.
1: A víte, co je na tom nejlepší? Tahle třináctka fakt přeje.
2: Výkon, technologie, bohatá výbava. A teď za cenu, která vás dostane.
1: To je Audi Q7 Perfection.
2: Přesně tak. Posledních 13 vozů a kdo zaváhá, ten nejezdí. Využijte vaši šanci. Těšíme se na vás.
3: Porsche Plzeň.
4: Do školy s pořádnou výhrou.
5: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
4: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
6: Tisku.cz. Náplně hned.
7: Hit Radio. Hit Radio.

Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.

0: stojí vás domácnost i záliby spoustu energie, neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ, čistá energie zítřka.
1: Přijdete a chcete podporu. Další řidič s minimálkou a diety v obálce.
2: Máte snad něco lepšího?
1: Řidič kamionu? Jasně, že mám.
2: Jo.
1: Elfline, to je jiný přístup. Vše na pásce legálně, nemocenská normálně.
2: Takže hypotéka z sci-fi není. To ovšem situaci úplně mění.
1: Dovolenou tam netrestaj a klidně vás hned zaměstnaj.
2: To beru. Měj vše legálně. Nebuď placený jen v dietách. Jezdi pro Elfline.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nezapomeňte, že třetinu života strávíte v posteli. Postele Losina CZ.
1: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
2: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
1: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
3: Tisku levně CZ.
4: Náplně hned.
5: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň, autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.

0: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Český pracovní trh rychle stárne. Šedesátníků je mezi pracujícími a lidmi hledajícími práci už přes 640 tisíc, tedy více než dvakrát tolik, co dvacátníků. Průměrný věk pracovníků se za posledních 25 let zvýšil o téměř 4 roky na zhruba 45 let. Trend bude podle statistiků pokračovat a ovlivní pracovní trh i důchodový systém. Německo prodlouží kontroly na svých hranicích až do poloviny března příštího roku. Opatření se týká i hranice s Českem a vláda ho zdůvodňuje bojem proti nelegální migraci. Kontroly na česko-německé hranici přitom fungují už od října 2023. Německo je součástí Schengenu, kde by za běžných okolností kontroly na vnitřních hranicích být neměly. O koncerty amerického rapera Kanye Westa je v Rusku obrovský zájem. Za jediný den se na jeho dvě říjnová vystoupení v Petrohradu prodalo 81 tisíc vstupenek. Stane se tak největší západní hudební hvězdou, která v Rusku vystoupí od začátku války na Ukrajině. Kvůli koncertům výrazně vzrostl i zájem o letenky, vlaky a ubytování v Petrohradu. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Plzeňská křižovatka u Darebáka prochází velkou proměnou. Cílem je, aby místo bylo přehledné a hlavně bezpečnější. Proto tam město nechá vybudovat nové semafory, které budou zohledňovat průjezd vozidel městské hromadné dopravy. U křižovatky přibydou taky nové přechody pro chodce a poblíž vznikne i nová cyklostezka. No a teď jdeme na předpověď počasí. Pro západ Čech nám na dnešní den slibuje oblačno nebo polojasno. Dorazit mají opět přehánky nebo slabý déšť. Teploty se odpoledne dostanou mezi 22 a 26 stupňů Celsia.
8: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovo Kasejovice jede za každýho počasí.
9: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovo Kasejovice. Tak čau, viď.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Krásný ráno, tady jsme vám trošku lhali, zatím s váma jenom Jasmin a David. Čau, Dave.
2: Nazdar, dobré ráno.
1: Michal byl včera na svatbě, dělal DJ a říká, hele, já ráno přijdu úplně hotovej, ale přijdu. A nepřišel, ale za chvíli ho tu projímáme.
2: Hele, to, že tady není Michal, je problém, ale to, že mi nejde noťas, to je samozřejmě ještě mnohem větší problém, jo.
1: Co to je za den? Tak my to tady snad nějak vyřešíme, Michal by měl přijet opravdu.

0: 10 minut po 6. posloucháte Hit Radio a tohle byl Hozier, jeho Too Sweet. Představte si, že sedíte v letadle, jste připoutaný, ty motůrky už jedou, nastartovaný všechno a najednou se zjistí, že se prostě nemůže odletět, jo. Ne kvůli žádný závadě, poruše a podobně, ani kvůli počasí, ale protože někde na letišti zůstaly striptérky. Přesně to se stalo u pražského letiště, dámy tam mířily do Chorvatska kvůli natáčení proma videa k nějaký jako jachtařský akci, jenže ten personál je, jak si zapomněl, ve VIP salonku a takhle důležitou nakládku tam nemůžete nechat, že jo? A myslím si, že asi uznáte, že skupina striptérek je poměrně specifický typ cestujících, který si jako všimnete, když není na té palubě. Nicméně, let nabral teda zhruba hodinu zpoždění a říkám si, co je hodina zpoždění oproti takovýhle historce, kterou pak třeba pilot může vyprávět, protože ne všechno, nebo ne takovouhle věc, asi často neříkáte třeba pak do toho mikrofonu. Jak by to znělo, Dave?
1: Hello, it's your captain speaking. Ono tam vždycky tak chrastí, že jo. Tak chvíli mluví o počasí, no a potom asi zmínil to, že prostě zapomněli důležitou část cestujících na zemi a že se pro ní musí vrátit, no.
0: No tak my stále čekáme, až nám přivezou taky někoho. To je Michal samozřejmě, co poprvý v životě do rádia zaspal.
1: Ale bych to nepřirovnal jeho příchod k příchodu 30 stripterek, nebo kolik jich bylo, ale Michal už pojeď, no jestli nás slyšíš.
0: No, jako měl by si za to zaspání poprvý v životě připravit nějakou showku pro nás. Tak zatím Kato, John, turn the lights off na Hit Rádiu.

0: Tohle jsou Divoký kočky, posloucháte Hit Radio. 6 hodin 18 minut, dobré ráno, s vámi Michal, Jasmin a David.
1: Ale koho pak to slyšíme najednou?
0: Dobré ránko, já bych se chtěl omluvit, že jsem zklamal vás všechny. Jenom vás tady ve studiu, ale i vás u přijímačů. Já jsem zaspal, poprvé v životě jsem do rádia zaspal.
1: Jak dlouho děláš rádio, že je to poprvé v životě?
0: 10 let.
1: Hustý.
0: Já jsem 10 let nechyběl.
2: Takhle předtím si vysílal od 4 od odpoledne, tak to by bylo celá překvapení.
0: Počkej, já jsem dřív zaskakoval ráno přeci.
2: Dobře, no.
0: No, dobře. Hele, já to nechápu, co se stalo. Já jsem se vrátil ve 3 ráno, dávám si opravdu 4 budíky, jo, a mě to probudilo a stala se ta věc, nevím, jestli se vám to někdy stalo, že jsem si řekl ještě, no, tak na chviličku zavřu oči, na malou chviličku a najednou brr, brr. Říkám, co to je za zvuk? Koukám, SMSka, Jasmin, 5.45, stíháš? A já. Myslím si, že to slyšel celý barák, takhle hlasitý dopr... jsem ještě v životě neřekl.
1: A tak to je hustý, že tě probrala ta zpráva, to bych vůbec nečekala.
0: Já to nechápu.
1: Taky to nechápu.
0: Já tomu nerozumím. Takhle, nejsi v tom sám, že ne? Kdo jste v tom se mnou a zaspal jste taky? Určitě někdo mezi váma je, klidně napište, tak já bych se chtěl teda hluboce omluvit vám všem, že jsem si vás dovolil takhle podrazit vlastně teda v úterý ve středu ráno.
1: Ale my ti to proměneme, já koukám na ty tvý očička unavený.
0: Ty bláho. Ale už dobrý, jsem připraven, písničky taky připravený, Maroon 5, Cardi B za malou chvíli, no a samozřejmě myslíme na vás, kdo nás hledíte v autě, bude aktuální doprava.
3: Hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
4: Autocentrum Jan Šmucler, váš autorizovaný prodejce v Plzni a Klatovech. Více na smucler.hyundai.cz.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
6: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
7: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
6: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Attention!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
9: Yes!
10: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
10: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
11: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
13: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kuře, 1 kg za 49,90 a Aperol plus Prosecco, kombo cena za 259,80. Bila, to dobré začíná u nás.
14: prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
15: Pak přijeďte do AutoESA.
14: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
15: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
14: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
15: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
16: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu radia.cz.
17: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník CZ.
18: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe, a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
19: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči, velký pozor, si dnes ráno dávejte na hlavním tahu z Žabce do Plzně. Na výjezdu z Jesenice hasiči odklízí olejovou skvrnu. Silnice tam může dost nepříjemně klouzat.
20: Každé auto si zaslouží péči. V servisu Kia Auto Matulka to ví už 16 let. Auta Kia od Matulky, auta jako ze škatulky.
21: Hit Radio FM+.

0: Dva, Krištof, Hit Radio a středeční snídaní šampionů. Dobré ráno.
1: Ranní update.
2: Dnes se dozvíme, který český film zabojuje o Oscara. Česká filmová akademie vybírá z 5 snímků, mezi nimi jsou například Neporazitelní nebo Svěrákových 5 švestek. Vítězný film bude Česko zastupovat v kategorii nejlepší mezinárodní film. OpenAI po vážném bezpečnostním incidentu zpomalí vývoj svých modelů umělé inteligence. Testovaný AI agent se totiž v červenci dostal z kontrolovaného prostředí a napadl systémy společnosti Hugging Face. Firma teď chce nejprve posílit zabezpečení a dohled nad podobnými systémy. V Japonsku roste popularita takzvané spánkové turistiky. Hotely nabízejí pobyty zaměřené na kvalitnější spánek, od uklidňujících čajů a speciálních polštářů až po matrace na míru. Některé dokonce během noci měří mozkové vlny a hostům následně poradí lékař.
0: Že spánková turistika, myslím si, že jste vybral náhodou tohle téma, protože já jsem, připomínám, jsem dneska ráno zaspal a já byl teda ráno hodně na výletě.
3: To by se hodila dovolená, no. Tak představ si, že se tě potom kolega v práci ptá, hele, co dovolená, jak jsi to užil? Já si vůbec nepamatuju.
0: Já jsem jí prospal celou. Tak krásné ráno vám všem. Eminem, tohle je srdcovka, kterou jsme vybrali my tři a další si můžete dát s Jirkou Plnářem mezi 12. a 13. Tak pojďme na to, hezké ráno.

0: Tohle je Shakira, tohle je Hit Radio 6.42. Dobré ráno. Představte si, že vám doktor 9 měsíců tají, jestli malujete pokojíček na modro nebo na růžovo, protože státu došly nevěsty. Tak ve Vietnamu je tohle realita. Vietnam má totiž obří průšvih. Kvůli tradici a plánování rodičů tam výrazně převažují chlapci. Vláda proto do roku 2035 zakazuje lékařům prozrazovat pohlaví dítěte před porodem, aby se prostě rodilo víc holek. Mm-hmm. Jo. Tak třeba říkám si, že tady v republice bychom byli rádi nějaký chlapi za to, že se narodí třeba dívka.
1: No, tak můj Kuba rozhodně, ten by si strašně přál holčičku jednou, ale většinou to mají chlapy naopak, že jo? Vy si přejete toho chlapa.
0: No, já jsem si přál toho kluka a narodila se, jak už asi víte, tak narodila se nám holčička, jo. A já jsem si teda přál kluka, byl jsem trošku zaskočen, protože my jsme si nechali to pohlaví napsat od doktorky do obálky, že to otevřeme doma a tam napsáno dívka.
1: A Michal,
0: dívka. Oh. No to ne, jako... Já nechci, to zní jako zle nebo nějak ošklivě, ale možná vy, kdo máte jako jiný pohlaví, než jste si jakoby v úzovkách vysnili, tak tam bylo takový to prvotní zaskočení. Hele, takhle, trvalo mi to 5 minut, pak jsem se odskočil a teďka jsem za holku nejvíc rád na světě, jo. Jenomže až přijde ta puberta, to bude náročné.
2: Až si přivede domů nějakýho potetovaného hezouna.
0: Přesně. Tak doufám, že udělá kerku i mě.
1: Já musím říct, že můj brácha to měl úplně stejně. Němu se taky narodila holčička vlastně loni v říjnu. A byl ze začátku z toho takový nejdřív zklamaný, když se dozvěděl, že to bude ta holka a ne kluk, ale trvalo to taky asi 3 minuty a najednou vlastně po tom, co se mu narodila ta holka, tak on se úplně změnil a úplně jí miluje a je vlastně ještě víc takový rozněžnilej, než je jeho žena v současné chvíli. Jo, fakt jí žere.
0: Přitom my to zklamání, teda konkrétně chlapy, si prostě jako jenom děláme sami, je to úplně zbytečný. Navíc chlap je odpovědný za to, jaký to pohlaví bude.
1: Ano.
0: My to totiž určujeme, takže my nemáme jako důvod být naštvaný, ale samozřejmě znám spoustu případů, kdy ten chlap byl opravdu jako tak naštvaný, že to jako úplně to neskousnul, jo?
1: Tak je takový případ i mezi našima posluchačema. Pojďte nám říct, jak jste to měli vy, když se vám narodilo dítě, jestli jste byli takhle nesklamaný, že se vám narodilo to samozřejmě. Ať je to cokoliv, tak pane bože, je zdraví, jsme rádi, buďte šťastný, ale jestli jste měli nějaký preference.
0: 777-937-777, když nám to nahrajete přes WhatsApp, budeme moc rádi, nebo nám to sem pošlete klasicky SMS-kou. My k vám za chvíli pošleme další hity, třeba Kamrat, hezké ráno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
4: Podcast Chytrý jak rádio. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla.
5: V podstatě všechno to je postavené na tom, že máte jednu dominantní chuť. Ať už to jsou ty třešně, bezinka nebo meruňka. A ty jsou vlastně podstržený nebo spíš doplněný většinou nějakou citronovou chutí nebo citrusovou. Jo, ta kyselost a ta chuť toho citronu tak opravdu dokáže velmi dokonale potrhnout v podstatě cokoliv. Známe to. Kyselým citronu přidáváme při zavařování. Zvýrazňuje to chuť. Když si děláme citronádu, je to stejný. Jo, nemusí do toho být v podstatě skoro nic jiného. Jo, ten citrus tam osvěží. A tady to dělá buď to teda citron, anebo ta meduňka. Uh-huh. Že ta meduňka má taky citronový aroma.
4: Chytrý jak rádio. Už teď ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a taky na webu radia.cz.
6: Kozel přišel ovoci na chuť. Objevte, co jste o ovoci možná nevěděli v letním podcastu Hit Rádia s ovocnářem panem Ptáčkem. Partnerem je nové ochucené nealko od Kozla.
7: Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
8: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
9: Sudovi šrot, republice ocel.
10: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany. www.sudasrot.cz.
11: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
12: A?
11: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
12: nepřežijí.
11: Naštěstí Baumax má řešení.
13: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
11: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
14: Možná jste to taky zažili.
12: Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
14: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
15: Co se děje v Techmánii, když se setmí? V pátek 21. srpna od 6:30 večer to poznáte sami. Noční léto totiž ovládnou 4 živly. Oheň, voda, vzduch a země. Čeká vás večer plný zážitků a interaktivní zábavy. Noční léto v Techmánii. Kapacita je omezená. Vstupenky k zakoupení pouze online.
16: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
17: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
18: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservis.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz. Nákupem na ptservis.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
19: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dál pokračují opravy Buchenwaldské ulice v Karlových Varech, je proto neprůjezdná. No a opatrně taky na Klatovsku, na trase Pačujov-Hradešice, kde silničáři dnes opravují vozovku.
20: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: 6.54, hezký ránko. Bylo pohlaví vašeho dítěte to, které jste si vysnili, nebo ne? Tak tohle řešíme, to jsme chtěli po vás a přišlo od vás spousta zpráv.
1: Verča píše, dobré ráno, parto. Právě z tohoto důvodu, toho aha momentu, jsme byli od začátku přesvědčení, že se chceme nechat překvapit. První byl kluk, druhá holka. Mít páreček byl pro mě sen a splnil se mi. Nikdy bych své rozhodnutí neměnila, ani děti.
0: Mm-hmm. Taky píše Luca, dobré ráno, já chtěla holčičky a mám dva kluky, ale miluju je nade vše. Taky píše Slunceminátor. Ahoj, co se týče pohlaví dítěte, tak mě jako chlapovi to bylo úplně jedno. Pro zachování jména jsem možná podvědomě doufal v kluka. Jediné omezení jsem viděl v tom, že po domluvě s manželkou ona vybírala jméno pro kluka a já pro holku. Naštěstí máme Lucku a Elišku na místo Leoše, Dominika a jiné exotiky.
1: Ještě tady je zpráva třeba, dobré ráno, já jsem si přál dceru a to se mi splnilo. Teďka jí budou 4 roky, užívám si s ní každý den, děláme kraviny každý den a manželka jenom kroutí hlavou. Takže tady naopak otec si přál tu dceru a dobrý.
0: Pojďme na hlasovku od Šárky.
2: Ahoj bando, tak u nás to zklamání nebylo, akorát, že do porodu prvního dítěte, což byla dcera, tak mi říkali, že máte bříško kluka, budete mít 100% kluka. Říkám, ne, mám holčičku. Nevěřte tom, nakonec se opravdu narodila holčička. No, ale o rok a půl později se narodil i kluk, takže je to vyrovnané. Mějte se, ahoj.
0: Ale to stává docela často, že ti doktoři říkají, že tam máš v bříšku třeba kluka, pak to je holka. Přitom by to měli vidět, ne, na tom ultrazvuku, jestli tam něco náhodou nepřebejvá.
3: Třeba o tobě si říkali až do 5. roku, že jsi holčička vlastně.
0: Ne, to si říkají bohužel doteď. Tak tady máme hlasovku od Lucie.
4: Krásné ráno. Tak já, když jsem byla v očekávání, tak jsem nechtěla vědět pohlaví až do porodu. Naštěstí se to ututlalo a nevěděla jsem. Ale celou dobu jsem si myslela a představovala a měla jsem takové tušení, že to bude prostě holka. A i různé kivadelka a intuice a takové věci mi prostě pořád říkalo, že to bude holka. Přišel porod a je to kluk. A jsem na něho neskutečně ráda a neumím si představit, že bych měla holku.
0: No vlastně já teda z pozice otce musím říct a myslím, že mi snad dáte za pravdu, že ať čekáš cokoliv a seš možná v prvotní fázi trochu zklamaný z toho, že se narodilo třeba to opačný pohlaví, tak ve finále hlavně, že to dítě je zdravý, že jo. A co se nám narodilo tady v playlistu? A co to bude? Dámy a pánové, holčička. Je to na světě, Lady Gaga, abrakadabra, hezké ráno.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Autohornát. Váš největší specialista na užitkové vozy Renault na Českém západě. Autohornát. Prodej užitkových vozů Renault v Plzni Bolevci.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Prodoma. Pokrývači a stavební firmy pozor. Nová střecha z Prodoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně. Přesně podle vašeho projektu. A navíc za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Prodoma a na pro-doma.cz.
5: Ať už vám jde o tepláky nebo repráky,
6: avokádo či mikádo,
5: ať už chcete tvářinky nebo boxerky,
6: šampiony nebo dresy pro šampiony,
5: rychlé občerstvení nebo jen rychlé nabíjení,
6: Centrum Olympia Plzeň je tu pro vás.
5: Vaše centrum nákupů a zábavy.
6: Olympia Plzeň CZ.
7: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Izolvest. Zavolejte ještě dnes. Izolvest.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Česko letos zažívá rekordně dlouhé období nedostatku půdní vláhy. Na třetině území přetrvává nedostatek vody v půdě prakticky od začátku roku. Nejvíc se problém týká jižní a střední Moravy a závětrné strany Krušných hor. Právě tyto oblasti se s dlouhodobým nedostatkem vláhy potýkají opakovaně. Ministr vnitra Lubomír Metnar věří, že příští rok bude možné nabrat více policistů a hasičů. Po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou je mírně optimistický také ohledně zvýšení jejich platů. Dohodli se i na vyšších dotacích pro dobrovolné hasiče. O penězích na kyberbezpečnost, IT projekty a další investice se bude ještě jednat. Amazonský prales má podle nové studie pozoruhodnou schopnost vlastní obnovy. Klíčovou roli hraje zhruba 15 až 25 druhů stromů, které dokážou rychle osídlit vykácené území. Postupně vytvářejí podmínky pro návrat dalších rostlin a zároveň začínají znovu ukládat uhlík. Podle vědců by jejich cílené vysazování mohlo výrazně urychlit obnovu zničených částí Amazonie. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Merklín na jižním Plzeňsku dál pokračuje v rekonstrukci svého zámku, který obec získala po revoluci. Aktuálně dokončuje přestavbu kinosálu za více než 4 miliony korun, ze kterého nově bude společenský sál až pro 150 lidí. Hotovo má být během listopadu. Merklín už do památky postupně investoval na 25 milionů korun. A teď se ještě podíváme na dnešní předpověď počasí. Na západě Čech bude hlavně oblačno nebo polojasno. Počítat musíme s občasným deštěm nebo přeháňkami. Naměříme mezi 22 a 26 stupni.
12: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovo Kasejovice jede za každýho počasí.
13: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovo Kasejovice. Tak čau, viď.
14: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
15: Taky dej vem dobré ráno.
16: Krásný ráno.
17: Snídaně šampionů.

0: startuje druhá třetina středeční snídaně. Jsme rádi, že jste u toho. Hezké ranko.
1: Kdo jste ve vztahu? Tak máte nový vztah anebo jenom svýho ex s nějakým novým obalu? Vědci zjistili, že máme svůj typ a možná mnohem víc, než si chceme přiznat. A za chvíli zjistíme, co si pořád dokola vybíráte vy.
0: Na to počkejte, to proberem. Teď další hity. Tohle je Poetika. Hezké ráno. Hit Radio.

0: Tohle jsou hity na Hit Rádiu Anastasia 709. Krásné středeční ránko, šampioni.
1: Tak je to ofiko. My celý život randíme s prakticky jedním člověkem, jenom po každý vypadá trošičku jinak, jo. Změníte jméno, účes, povolání a za 2 roky třeba sedíte doma a uvědomíte si, že to je ale vlastně ten stejný člověk, ty stejný hádky, všechno je vlastně stejný. Podle nový studie si totiž nevědomky vybíráme podobný typy partnerů a do nových vztahů si vlastně dáváme i ty stejný problémy. A je pravda, že můj Kuba mi občas řekne, ty si vybíráš furt ty stejný blbečky, viď? Protože oni opravdu, i můj Kuba, i ex dělali hudbu, oba dva mají studio, takovýhle věci, vlastně fakt podobný typy.
0: Já si myslím, že teďka u našich posluchačů došlo k velkému zamyšlení, že se vám začalo honit hlavou. Jestli náhodou u toho vašeho současného partnera nejsou nějaký náznaky z minulosti, nějaký vzorce chování. Já to tak nemám. Jako i když možná vidný věci, jo, a jsou to brunety, jo, ale to je všechno. Ale
2: jsou to ženy.
0: Jsou to... Takhle, zatím to jsou ženy. Jo? Nevíme, co přinese budoucnost.
1: Co u Davidů doma?
2: Možná blondětý vlasy a pečlivost.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. A tak to je pozitivní vlastnost, ano?
2: To já neříkám, že bylo negativní.
0: To je pozitivní. No tak co je ta vlastnost, jakou si taháte u svých partnerů celý život vy? Jo? Že se to přehazuje od jednoho druhýmu. To je nějaký takový mustr, který vlastně jedete pořád dokola. Něco, co máte opravdu rádi, něco oblíbeného. Dejte nám vědět, budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp 777 937 777 nebo nám to se můžete poslat jako zprávou, no a my pro vás máme další skvělý hity. David Guetta, Terry Swims, Stones and I v 7.11 na Hit Radio. Dobré ráno.

0: Čtvrt na 8, 3 minuty k tomu, ladíte středeční Hit Radio, za to moc díky, dobré ráno. Vybíráme si stále ty stejné partnery, náš mozek má podle posledního průzkumu prostě jeden oblíbený mustr a jede ho pořád dokola. Ptali jsme se vás, co je ta vlastnost, jakou si taháte u svých partnerů po celý život?
1: Janča píše, dobré ráno, tak já jsem podruhé vdaná a oba manželé naprosto odlišní. S prvním jsem vydržela dlouhých 18 let, egoista, sobec, bordelář, mamánek, neměl rád lidi, byl líný. S druhým jsme už 19 let a na pořád. Máme stejné koníčky, mám mě rád, je pořádku milovný, je to sportovec. No, tak tam to vyšlo hezky.
0: Tady ta statistika teda úplně nefunguje. Pojďme dál, máme tady hlasovku od Andreji.
2: Nazdárek, tady Andrea z hlavy. Já teda nemůžu souhlasit, protože můj ex byl notorický hulič, jsem tam asi i něco jako tvrdšího, absolutně nezodpovědný, neměl vycházet s penězma a manžel, s kterým jsem teďka skoro 13 let, tak je zodpovědný, chodí do práce, nekouří, skoro nepije, no prostě úplně zlatíčko, takže asi nesouhlasím, asi jsem se poučila z toho minulého vztahu, díky bohu. Takže hezký den, papa.
0: Já si myslím, že Andrea taky nebyla mezi těma, kteří se ptali v tomhle dotazníku. Tak máme tady hlasovku taky od Ivči.
3: Krásné dobré ráno. Tak já to můžu jenom potvrdit, protože já vlastně ve svých 15 letech na střední jsem měla klučinu, byli jsme spolu krásných 6 let, byla to nejkrásnější láska, kterou jsem kdy mohla zažít, prostě úžasný, báječný. Bohužel jsme prostě dospěli každý jinam. Ale rozešli jsme se v dobrým, s jeho rodinou i s ním jsme v kontaktu pořád. No a když se tak jako zpětně podívám na ty svoje partnery, včetně tady toho, tak oni jsou opravdu víceméně stejný. Stejný typově. Vysoký, šlachovitý, sportovně založený. Všichni. No, moc jich nebylo teda, jo? No a s tím takovým jsem taky skončila prostě. Máme spolu dvě nádherné dětičky a taky vysoký, šlachovitý, prostě nasvalený sportovec. Takže mě jsou souzený tady ty sportovci, no.
1: Semejsval a šlacha. V čem to bylo, v jaký pohádce?
0: No, nicméně nám z toho vychází teda díky vám. My jsme si tady udělali takový průzkum, vlastně oficiální, a vychází to, že ten průzkum, který jsme tady probírali, tak vlastně tak úplně nesedí. Je tak.
1: Tak možná buďme rádi, ty bejvalí jsou bejvalí jenom z nějakého důvodu přece jen, že?
0: Přesně, kašleme na ex. Na co nekašleme, jsou další hity. Taylor Swift, The Fate of Ophelia za malou chvíli. Taky se blíží rychlá pětka, za nějakých 15 minut budete soutěžit s Kozlem, no a přehodíme i aktuální dopravu. Hezké ráno.
4: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
4: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-N-CZ.
5: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
9: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
11: Nové All for Hockey CCM v OC Plzeňka. Výbava, servis a navíc střelnice, kde si všechno rovnou otestuješ. All for Hockey CCM, Gerská 34. Pro všechny, co milují hokej.
12: Konečně po týdnu doma. Zase jsem chrápal po parkovištích.
13: Hele, tamhle parkuje kamion ta holka od Elflinea.
12: No, to chceš. Stejně to za ní určitě plachtujou chlapy.
14: Tak k téhle práci chlapy fakt nepotřebuju. Peněz si vydělám dost a spím denně ve svý posteli.
13: Jo, to jsou ty Elflineáci, furt děsně happy.
14: Přestaňte fňukat a pojďte jezdit k nám. Do Elflineu. Mrkněte na elfline.cz nebo na náš Facebook.
15: Elfline Transport. Váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pokud dnes ráno jedete po dálnici D5 ve směru od Prahy do Plzně, dávejte si pozor kolem kilometru 11. Máme info, že je tam odstavené nákladní auto s defektem a auta tam přibrzdují.
1: Přijeďte do autosalonu k Honzovi Matulkovi a vyzkoušejte nové vozy Dongfeng. A nyní i prémiovou značku Hongxi. Auta od Matulky. Auta jako ze škatulky. Hit Radio FM+.

0: 7.29. Hit Radio v uších, dobré ráno, David má ranní update.
1: Ranní update.
0: Alergiky v Česku čeká další náročné období, začíná totiž sezóna ambrozie, jedné z nejagresivnějších pilových rostlin. Kvůli klimatickým změnám se u nás stále více rozšiřuje a alergiky může trápit až do října. Včera začal prodej vstupenek na podzimní zápasy české fotbalové reprezentace. Lístky na duely s Chorvatskem, Anglií a Španělskem jsou v prodeji od včerejších 14 hodin. Ceny začínají na 590 korunách. Vydání nového hudebního alba může být překvapivě rizikové i pro řidiče. Americká studie zjistila, že ve dnech vydání největších alb stoupl počet dopravních nehod zhruba o 15%. Vědci za jednu z možných příčin považují větší nepozornost při pouštění a ovládání hudby za volantem.
2: No tak ono asi záleží taky, co to je za žánr. Dovedu se to představit třeba u takového nového CDčka Linkin Park. Že budeš divočit. Ale ono vlastně i taková Adele, že jo, pijánko, pohoda, to tě zase na těch cestách uspí, no. Tak si vyber. Tak radši relax na těch cestách, jo, to vám pošleme my, právě teď, Mika. No a hlavně jdeme soutěžit, je tady rychlá pětka s kozlem. Celý tento týden hrajete o výhru v hodnotě 5000 korun, nové ochucené nealko kozel 0% a k tomu voucher na e-shop, kde najdete trička, pivní půl litry, prohlídky pivovaru a spoustu dalšího. Tak pokud byste chtěli tohle všechno vyhrát, napište nám, chci soutěžit na 777 937 777. Teď slíbený Mika na Hit Rádiu, dobré ráno.

0: Tohle je Mika, tohle je Hit Radio 7.34, krásné ráno. Celý tento týden hrajete v rychlé pětce o výhru v hodnotě 5000 korun od Kozla a čas na rychlou pětku je právě teď.
1: Pětka. Vyhrát můžete ochucený 0% nealko Kozel, který má nový 3 příchutě. Černý rybíz a třešeň, taky citron a bezinka, nebo meruňka a meduňka. No a k tomu i voucher na e-shop.
0: No a s námi ve vysílání je Jirka a Janča. Dobré ráno, lidi.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Vy jste v autě a vy tam máte děti a oni spí nebo jsou zurůž?
2: No, tak půl na půl a vypadá, že už jsou vzhůru, ale my tady máme nejenom děti, my tady máme i babičku s dědou, my jsme prostě úplně plní.
1: Celá familie.
0: A to jste se vešli do klasického auta pro 5 lidí, jo?
2: No, to no, právě, že ne, máme trošku větší.
0: Trošku větší. No a kam pádíte, rodinko?
3: No, jedeme na výlet do pekla Čertovina, kde právě to má něco s kotlem mají spojené.
0: Mm-hmm. Jo, takhle. No tak u nás vyhrajete, pokud se vám zadaří, voucher v hodnotě 5000 korun a právě ochucené 0% nealko Kozel. Takže pro tebe jakožto řidiče, Jirko, ideální věc.
3: Ano, přesně tak.
0: Tak jdeme
2: možná
0: na to.
2: Možná i dětem dáme cucnout.
4: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Kolik slabik má slovo Kozel?
3: 2.
0: Ano. Ano.
4: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budete vědět, kolik je 7x7?
3: 39.
0: Naprosto bez váhání.
4: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Jak se nazývá samec od krávy?
2: Bík?
3: Někdy
4: otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jaký nástroj používáme ke stříhání papíru?
2: Nůžky.
0: Naprosto jednoduchý, naprosto jasný. A poslední pátá otázka.
1: Kolik trpaslíků žilo se Sněhurkou?
2: No, děti říkají, že 7, tak nejspíš ano.
0: Ale děti to probudilo. Oni slyšeli, že je dostanou cucnou toho kozla, nealko.
1: Je to tak.
0: A jsou vzhůru, rodino, je to vaše.
2: Tak moc děkujem.
1: Gratulujeme.
3: Hezka. Tak si do toho kozlího rohu nálije místo kozích stane kozlíka.
0: Koukám, že tam máte veselo. Tak šťastnou cestu, dobře dojďte. My vám za chvíli pustíme nějaký písničky a posíláme výhru od Kozla voucher v hodnotě 5000 korun. Tak se mějte krásně.
2: Děkujeme.
0: Není zač. Krásné ráno. Ahoj.
3: Ráno, ahoj.
4: Ahoj. Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
5: Kozel přišel ovoci na chuť. Objevte, co jste o ovoci možná nevěděli v letním podcastu Hit Rádia s ovocnářem panem Ptáčkem. Partnerem je nové ochucené nealko od Kozla.
4: Hit Rádio FM+.

0: 7.41, dáváte si Hit Radio, dobré ráno. Do soutěže Rychlá pětka se před malou chvílí dovolala početná rodinka, která jela v jednom autě. Pravděpodobně to bylo něco většího, ale na Slovensku by se úplně v klidu naskládali všichni do malý Feldy. Tam totiž policie zastavila Škodu Felicie, vystoupilo z ní, hádejte kolik, Harry, nechává zahrát, kolik z ní mohlo vystoupit lidí, včetně řidiče? Co myslíte
1: tak
0: vy tady?
1: Tak já tipnu, že na každý sračce byli dva lidi, včetně řidiče, to znamená 10.
0: Dobře, jaký má tip Jasmin?
2: Já budu skromnější, dám 9 třeba.
0: Málo, pořád málo, 18 lidí.
2: 18?
0: 18 lidí vystoupilo z jedné Škody Felicie.
2: V jednom autě teda mám.
0: V jednom autě. Tak jako to už se dávno ví, že Felicie, ta superkára, nejlepší fára jsou Felicie, to víme.
2: Miluju.
0: Hele, jako bratia, vzít stopaře je super, ale nemusíte brát všechny po cestě.
2: Počkej, já tady ještě vidím hlavně, že to je řidič bez řidičáku. Takže 18 lidí bez řidičáku.
0: To je blbý, že tam neměl řidičák ani jeden z 18 lidí. Jako pravděpodobnost s každým člověkem jako narůstá. Hele, a já si myslel, že byla velká fréřina jet v 8 lidech z festiáku tenkrát, jo. Ve 120, ty brďo. Tak schválně, kolik nejvíc lidí jste kdy nacpali do jednoho osobáku? Vy to nám můžete klidně napsat. Nicméně my k vám za chvíli do těch vašich aut pošleme další muziku, likví do narkotik, taky přihodíme aktuální dopravu a staví se i Lost Frequency. Hezké ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
6: Pepo, vstávej.
7: Nemusím.
6: Pepo, už je 8, vstávej.
7: Nemusím.
6: Je pátek, Pepo.
7: Nemusím.
6: Musíš už jít.
7: Nemusím.
5: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
8: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
9: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.
10: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
11: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Autocentrum Jan Šmucler Plzeň, Horšovský Týn a Klatovy. Šmucler.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Bourá se na dálnici D6, k nehodě došlo na kilometru 119 směrem od Chebu na Karlovy Vary. Jsou tam v sobě dvě osobní vozidla. Podle našich informací se kolona zatím netvoří.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Doufáme, že máte skvělý ráno, tohle souhlas frekvencí a Hit Radio v 7.53.
1: Věřte tomu nebo ne, ale my jako lidstvo pomaličku přestáváme mluvit, což je třeba pro nás v rádiu celkem blbá zpráva. Nicméně podle nové studie za posledních zhruba 15 let klesl počet slov, který denně vyslovíme, asi ze 16 tisíc na 12 700 a nejvíc to prý údajně obnáší takovýto obyčejný povídání doma večer po práci.
2: Proč?
1: Údajně nejvíc za to asi můžou sociální sítě, protože začneš jako nějaký rozhovor, jasně, dialog a najednou pípne notifikace a ty jo, počkej, a najednou se na tom mobilu oba a už si nepovídáte.
0: Takže z 16 tisíc slov za den jsme klesli na 12 tisíc, jo, tak ono u někoho je i 100 slov denně moc, občas si říkám, jo, ale počkejte, až to přijde BFLM z Bruselu, jo, od ledna 2027 bude limit 5 tisíc slov na den, kdo překročí, platí pokutu. Tak my už nebudeme mluvit, ať neplýtváme slovy, jdeme hrát. Do 8. Zara Larsson, Lush Life. Hezké ráno, šampioni.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovná

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Premiér Andrej Babiš chce znovu umožnit návrat prvňáků ze základní školy do školky. Tato možnost byla zrušena novelou školského zákona a neplatí už od září 2025. Podle zastánců by se využívala jen ve výjimečných případech, například přes přípravné třídy. Ministr školství Robert Plaga je ale proti a návrh chce odmítnout. Rakouská policie zastavila český autobus kvůli jeho špatnému technickému stavu. Při kontrole na dálnici zjistila vážné závady na brzdách a čtyřech pneumatikách. Autobus se zhruba 30 cestujícími proto nesměl pokračovat v jízdě a policie mu zabavila značky i technický průkaz. Cestující museli počkat na náhradní autobus. Na sicilské Etně zemřel po zásahu bleskem 29-letý americký turista. Muž se během bouřky pohyboval v oblasti, která byla kvůli erupcím pro veřejnost uzavřená. Etna je už téměř 2 týdny výrazně aktivní a chrlí lávu i oblaka popela. Podle odborníků mohou současné erupce za určitých podmínek přispívat i ke vzniku místních bouřek. A teď už pojďme k nám do regionu.
2: Plzeňská křižovatka u Darebáka prochází velkou proměnou. Cílem je, aby místo bylo přehledné a hlavně bezpečnější. Proto tam město nechá vybudovat nové semafory, které budou zohledňovat průjezd vozidel městské hromadné dopravy. U křižovatky přibydou taky nové přechody pro chodce a poblíž vznikne i nová cyklostezka. No a teď jdeme na předpověď počasí. Pro západ Čech nám na dnešní den slibuje oblačno nebo polojasno. Dorazit mají opět přehánky nebo slabý déšť. Teploty se odpoledne dostanou mezi 22 a 26 stupňů Celsia.
3: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovo Kasejovice jede za každého počasí.
4: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovo Kasejovice. Tak čau, viď.
5: Dobré ráno, šampione.
6: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
7: jsme tady pro tebe.
6: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
8: Hezké ránečko.
9: Krásnou středu.
10: Snídaně šampionů.
9: Za chviličku zjistíme, co si ještě teďka v srpnu můžete sami nazbírat na samosběru a jestli jsou ještě jahody, protože zavoláme přímo na farmu Vraňany, takže s náma rozhodně zůstaňte.
8: Eva Max, Damiano David, další důvod, proč i po 8. ladit Hit Radio. Hezké ráno.
6: Hit Radio

0: Nejnovější Damiano David ve vašem playlistu, ten máte uložený jako Hit Radio 808. Krásné ránko.
1: Kdo milujete samosběry, tak to naprosto chápu. Ona je to za mě jedna z mála aktivit, kde člověk dobrovolně zaplatí za to, že si něco sám odpracuje, tu sklizeň, a ještě z toho odchází vlastně úplně nadšený.
0: Máš z toho pak takovou radost, takový dobrý pocit, že jo? Tak je teda fakt, že samosběry jsou čím dál populárnější, tak nás zajímá, co se dá ulovit ještě teď v druhé půlce srpna a hlavně, jestli se ještě někde dají sehnat jahody, tak my nebudeme hádat, ale rovnou jsme zavolali tam, kde to vědí nejlíp, a na telefonu je Dáša Hančová z farmy Vraňany. Dobré ráno, Dášo.
2: Krásné dobré ráno z Vraňan všem posluchačům.
0: Krásné dobré ráno. Tak Dášo, pověste nám, co se u vás teďka aktuálně sklízí a na jaké samosběry můžou lidé právě v těchto dnech vyrazit?
2: Takhle to je v plném proudu a jak už jste řekli vy, tak samosběry neustále rostou v oblibě všech návštěvníků a zákazníků farmy. A ono to není jenom o té ceně, že si můžete nazbírat levnější komodity, levnější ovoce a zeleninu. Je to opravdu o tom zážitku pro celou rodinu. Mhm. Protože zrovna nyní můžete třeba svým dětem ukázat, jak se sklízí melouny, švestky, ještě stále máme okurky na kledačky, úžasný rajčata, zhruba až 20 odrůd nejrůznějších barev a tvarů, papriky, cukety, patizony, dýně Hokkaida, začíná cibule na uskladnění, česnek na uskladnění ještě máme, blíží se brambory. No a zmiňovali jste se o jahodách, tak na ty se můžeme těšit po celé září, protože my ve Vraňanech umíme termínovat výsadby jahod. Takže ta hlavní jahodová sezóna je samozřejmě za námi, ale i v září si můžou samosběrači užít samosběr jahod se mnou. Máme to nazvaný jako jahody s Dášou, pojďte na jahody s Dášou. A já beru skupinky, které se objednají na tento samosběr a beru je k našim porostům do foliáku, kdy jim ještě přiblížím něco z naší historie a něco o pěstování jahod.
0: Vy jste říkala jahody s Dášou, bude k tomu i šlehačka?
2: No samozřejmě, jahody se šlehačkou nesmí chybět na výstavě v kafé na výsluní, takže ty si u nás můžete užívat každý den.
1: A ty jahody jsou teda, chápu, pořád nejpopulárnějším samosběrem asi?
2: Jahody jsou asi to nejlákavější, co návštěvníky táhne, ale v tuhle chvíli jako zaznamenáváme obrovský zájem o melouny, protože tím, jak se otepluje, mění se klima, tak už se daří i melounům tady u nás, takže melouny frčí, rajčata, když nabídnete tu paletu těch barev, tak pro ty návštěvníky je to taky zajímavé, že si můžou nazbírat rajčata nejenom klasická červená, ale i žlutá, oranžová, černá, zelená, takže ta nabídka je opravdu pestrá.
0: No a Dášo, kdybyste měla našim posluchačům říct, kde můžou najít komplet informace?
2: Tak určitě sledovat naše sociální sítě, Facebook a Instagram Farma Vraňany Hanč, a všechny informace najdete také na našem webu www.farmavraňany.cz.
0: Dášo, my vám moc děkujeme a minimálně my dva tady se teda na ty jahody se šlehačkou u vás ve Vraňanech stavíme.
2: Těšíme se na vás a děkujeme. Mějte krásný den.
0: Mějte se krásně. Takže kdo chcete mít pocit toho poctivého zemědělce, ale na pár hodin a pak se vrátit zase k tomu svýmu, tak vyražte do farmy Vraňany. Od nás teď na Hit Radio další muzika. Vzpomeneš si Eva Farná a Miraj. Hezké ráno.

0: je Stars a tohle je středeční Hit Radio snídaně šampionů chvíli po 8:45.
1: Pojďte si teďka jen tak pro sebe vzpomenout na to, co jste dělali v 19 letech. Já jsem měla radost, že jsem zvládala školu, brigádu, k tomu si nezapomenout klíče, peněženku, když jsem odcházela z bytu. A pak je tady Nikolas Pipal. Tohle jméno si zapamatujte, protože tomu frajerovi je teprve 19. A tři zajímavé věci, jo. Za prvý, je ambasadorem české cesty do vesmíru. Za druhý, vyvinul systém, který pomáhá odhalovat mozkový nádory a používají ho ve fakultní nemocnici Olomouc a do budoucna by se mohl dostat i dál do světa. A za třetí, protože toho má asi pořád málo, tak ještě získal stipendium na Oxfordu v 19.
0: Jak to poslouchám, mě je tak trochu stydno, protože když si vzpomenu na sebe, anebo když si vzpomeneme asi všichni na sebe, co jsme dělali, nebo spíš respektive nedělali v 19, tak tohle teda klobouček dolů. Mimochodem, mimo jiné je jeho velkým snem jednou získat Nobelovku a co je zajímavé, tak ho inspiruje i teorie velkého třesku.
1: Takový malej Sheldon mezi námi.
2: Ten seriál, ne?
1: Jo.
0: Malej Sheldon, takže Nikolas Pipal. Pipal. Takže určitě o tomhle klukovi za malou chvíli uslyší celý svět. A my vlastně můžeme říct, že jsme vám to říkali už dneska, jo. 19. srpna. Tak, Leony, Faded Love, taky Regen Moon Man, o tom uslyšíte za malou chvíli vy a taky přehodíme aktuální dopravu. Dobré ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Porsche Plzeň. Dobrý den. Už jste slyšeli o nabídce Audi Q7 Perfection u nás v Porsche Plzeň?
5: Máme posledních 13 vozů skladem. Taková šťastná třináctka.
4: A víte, co je na tom nejlepší? Tahle třináctka fakt přeje.
5: Výkon, technologie, bohatá výbava. A teď za cenu, která vás dostane.
4: To je Audi Q7 Perfection.
5: Přesně tak. Posledních 13 vozů a kdo zaváhá, ten nejezdí. Využijte vaši šanci. Těšíme se na vás. Porsche Plzeň.
6: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program a vstupenky na webu zemneživitelka.cz.
7: Nákupy v online shop CZ.
8: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz. S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Moderní internet www.starnet.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
13: 3, 2, 1, 1. Rozjeď to, než zazvoní. Přijď se bavit v sobotu 29. srpna do OC Rokycanská. Těšit se můžeš na pump track, vystoupení BMX jezdců, herní zóny Hot Wheels a Barbie, našlapané soutěže i DJský set. Startujeme už ve 13 hodin, tak naskoč a užij si poslední prázdninovou jízdu naplno. Těšíme se na tebe. OC Rokycanská.
14: Co se děje v Techmánii, když se setmí? V pátek 21. srpna od 6:30 večer to poznáte sami. Noční léto totiž ovládnou 4 živly. Oheň, voda, vzduch a země. Čeká vás večer plný zážitků a interaktivní zábavy. Noční léto v Techmánii. Kapacita je omezená. Vstupenky k zakoupení pouze online.
15: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
16: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci. Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc. A banány kilo za 18,90. Penny.
17: Už
2: nula.
17: Asi jo.
18: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
17: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
18: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
19: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
20: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
21: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu.
20: Byty Dobřany.cz.
22: V Dobřanech se žije dobře.
23: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
24: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
25: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Velký pozor si právě teď dávejte na hlavním tahu na výjezdu z Domažlic směrem na Klatovy. Havarovalo tam osobní auto a silnice je teď průjezdná jen jedním pruhem.
26: Každé auto si zaslouží péči. V servisu Kia Auto Matulka to ví už 16 let. Auta Kia od Matulky, auta jako ze škatulky.
27: Hit Radio FM+.

0: To je Lesek, Poleno, Regen, Moonman, Human na Hitrádiu v 8.29 a David má opět ranní update.
1: Ranní update.
2: Česko vyšle do boje o Oscara dokument Kdyby se holuby proměnili ve zlato. Snímek natočený na mobilní telefon sleduje příběh tří mužů, kteří se ocitli bez domova a potýkají se se závislostí. O českém kandidátovi rozhodli členové filmové a televizní akademie. Ani extrémní vedra a požáry neodrazují Čechy od dovolených u Středozemního moře. Největší zájem zůstává o Řecko, Turecko, Španělsko nebo Itálii. Podle cestovních kanceláří se preference výrazně nemění ani při rezervacích na příští léto. Kompaktní disk tento týden slaví 44 let od zahájení komerční výroby. První CD se začala vyrábět 17. srpna 1982 v západním Německu. Prvním popovým albem vylisovaným na nový formát bylo The Visitors od skupiny
0: A
3: B.
0: B.
2: Je to tak.
0: ABBA.
2: To ABBA.
0: Je to ABBA. Je to ABBA. Schválně vzpomenete si vy na svoje první CDčko?
2: Tak já začnu. Já jsem se ho koupil v levných knihách, stalo asi 30 korun a bylo to CDčko skupiny Outcast.
0: Jo, počkej, my se bavíme o koupených, ne vypálených.
2: Jo, ano.
0: Dobře, tak ten tak to trošku musím prozměnit. Takže koupený CDčko říkáš Outcast, jo?
2: Je to tak.
3: Mega.
0: Miluju. Co Jasmin, jaký bylo tvoje první CDčko? Koupený teda.
3: Koupený, to jsme si s bráchou kupovali Eminema Relapse CDčko 2.9, myslím si.
0: Eminema, máme tady.
2: Taky furt dobrý, no.
0: Please stand up. Já budu takovej neortodoxní, netradiční, já tady mám tohle. První koupený CDčko. Tohle, to jsou The Neighborhood. Playlistu to nemáme.
2: Já byla ze sousedství.
0: Cože?
2: The Neighborhood je.
0: No. A ten refren, já nevím, jestli to znáte, ale tohle.
3: Mega. To jsou vzpomínky,
0: panečku. David mi ukazuje, že už to mám vypnout. Že jsem mu dneska zakázal zahrát písničku, tak to vypínám. Tak pojďme na něco, co je z druhého alba skupiny. Z druhého alba Coldplay, tohle jsou Clocks na Hitrádiu v 8.32, tolik je na Clocks. Hezké ráno.

0: Možná nám to nebudete věřit, my jsme si tady Sasmin zatančili, ne teda spolu, každý sám samozřejmě. Rose, Bruno Mars, tohle šlape. Já mám tepovku třeba tak 130 a mám problém s dechem. Asi bych měl dělat něco s fyzičkou. Posloucháte Hit Radio. Hezké ráno.
1: Takhle. Herec Al Pacino, známe ho asi všichni, že jo? Mm-hmm. Teďka už je to starší pán, je mu nějakých 86 let.
0: Ale ještě žije?
1: Ještě žije a dokonce má dvouletý dítě a zadělává si na další dítě. V 86 letech máš dvouletý dítě.
0: Počkej, a jak to udělal? To je první otázka. A proč to udělal?
1: Tak zase na druhou stranu, jako budou toho mít hodně společného, můžou si dát spolu šlofíka po obědě, plínky společný, že jo?
0: No ale na maturách spolu asi nepůjdou, co? Takhle, já budu rád, když Bůh dá a v 68 tady budu, že vstanu z postele a tady Al Pacino. No tak, tak asi tleskáme, no. Fandíme, fandíme. Za malou chvíli Kateřina Marej Tichá, Lamen, taky Imagine Dragons. Hezké ráno, Hit Radio.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu. V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
4: West Bohemia Tour. Světová cyklistická špička v Plzeňském kraji. Přijďte fandit týmům z Tour de France. Od čtvrtka 20. srpna do neděle 23. srpna se na vás těšíme na vrchu Radyně, na náměstí v Rokycanech, na náměstí v Klatovech a na Vinicích v Plzni. Trasy jednotlivých etap najdete na www.westbohemiatour.cz. Fandíme světové cyklistice.
5: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
6: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
7: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
6: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
7: A hlavně za sucha. Za sucha? My máme novej trávník.
6: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
7: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Plzeňsko a západní Čechy.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
9: Pepo, vstávej.
10: Nemusím.
9: Pepo, už je 8, vstávej.
10: Nemusím.
9: Je pátek, Pepo.
10: Nemusím.
9: Musíš už jít.
10: Nemusím.
8: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
11: Doubravecký projektor je zpět. Zveme vás na louku u svatého Jiří. 28. film Šviháci, 21. 8. Rituál a 22. 8. Jak vycvičit draka. Začínáme vždy od 20:30. Vstup je zdarma. Zve vás městský obvod Plzeň 4.
12: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.

0: the top of the world. Tohle jsou Imagine v 8.49 a tohle je středeční rádio. Dámy a pánové, chcete ušetřit 60 tisíc ročně třeba na dovolenou?
1: No jasně.
0: Nechtěli byste, no tak stačí jeden malý detail, drobný detail, a to odstřihnout všechny kámoše a nikam s nima nechodit. Průzkumy totiž spočítali, že nás kamarádi vyjdou měsíčně zhruba na, typně Jasmin.
1: No tak říkal si 60, no.
0: No tak to počítej. Dobře, je to 5000 korun měsíčně, to jsou pivka a tady jídlo venku a nějaký dárečky a třeba nějaký společný akce. Takže vlastně z toho mi vychází, že být asociál najednou dává jako velký smysl, jo. Najednou víte, proč teda nemáte kámoše, protože prostě jenom šetřej, proč nemáme kámoše,
1: no,
0: proč nemám
1: no.
0: kámoše.
1: Taky no. No, jsme se tady
0: takhle,
1: no,
0: dobře, nebudem tady plakat nad rozlitým tím mlíkem. Kdybyste si měli vybrat, jo, schválně, kdybyste si měli vybrat, Jasmin, mezi ušetřenou pětkou měsíčně a jedním divokým večerem s kámošema, tak co by si za těch 5000 pořídila?
1: Já neušetřím ani tu pětku a nemám ani ty kamarády, tak...
0: To není fér, to zpívá Lil Ellen.

0: Jedno rychlý kafe na konec středeční snídaně. Espresso macchiato.
1: Espresso macchiato.
0: My se tímhle s vámi jdeme rozloučit a chceme vám poděkovat, že jste s náma strávili ty první 3 hodiny.
2: Bylo to výživný, moc jsme si to s váma užili. Doufáme, že i vy s náma samozřejmě.
0: Budeme se na vás těšit zítra.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Tak ať to jde v práci, případně užívejte dovču a zítra ráno v 6.
2: Zase tady, tak ahoj.
0: Mějte se, čau.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním 2,5 minuty před 9. Bára Škrybová přeju všem krásnou středu. A vy takhle ve středu dopoledne jezdíte naprosto předpisově, žádnou dopravní nehodu tady k hlášení nemám. To by bylo fajn, kdyby se to ani nezměnilo. Šťastnou cestu a vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
4: Přijeďte do autosalonu k Honzovi Matulkovi a vyzkoušejte nové vozy Dongfeng. A nyní i prémiovou značku Hongxi. Auta od Matulky. Auta jako ze škatulky.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autovolv. Autorizovaný partner Volvo. Autovolv.cz.
6: Píšu kreslí maluju, tušky z tehdro miluju.
7: Největší papírnictví v Plzni, Farského 6, Plzeň, Slovany. Toppapírnictví.cz.
8: Přijďte se odborně poradit. Na zdravý a kvalitní spánek jsme tu my.
9: Kostele Losina.
10: 3, 2, 1, jedem! Rozjeď to, než zazvoní. Přijď se bavit v sobotu 29. srpna do OC Rokycanská. Těšit se můžeš na pump track, vystoupení BMX jezdců, herní zóny Hot Wheels a Barbie, našlapané soutěže i DJský set. Startujeme už ve 13 hodin, tak naskoč a užij si poslední prázdninovou jízdu naplno. Těšíme se na tebe. OC Rokycanská.
11: Mami, proč máme všechno od konceptu?
12: To jen se zeptej, tatínka.
13: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
14: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
3: On air.
15: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.

0: 60. narozeninami. Smuteční obřad se uskuteční v kostele na nebevzetí Panny Marie. Rok 2026 ještě neskončil, už teď je jisté, že se zapíše do historie meteorologie v Česku. Horké počasí překonávalo absolutní rekordy. Dříve mimořádné vzácné teploty nad 40 stupňů Celsia byly naměřeny během 5 dnů. Vzhledem k dlouhodobým trendům může jít o předzvěst počasí v budoucnosti. No a tenistka Kateřina Siniaková vypadla na turnaji v Cincinnati ve třetím kole s Američankou Madison Keysovou. Loňské vítězce Australian Open podlehla deblová světová jednička ve dvou setech. Ani ve třetím utkání v kariéře s ní neuhrála alespoň set.
1: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovu Kasejovice jede za každýho počasí.
2: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovu Kasejovice. Tak čau, viď.
3: Zatím je docela ještě chladno, aktuálně kolem 17 stupňů Celsia, ale odpoledne by se teploty měly vyšplhat až na 26 stupňů. Na horách budeme někde kolem 22. Po celý den bude oblačno až zataženo a taky nám i sprchne.
4: Hit Radio FM Plus.
3: Středa dopoledne a vy víte, co to znamená. Týden se nám láme, víkend už se na nás těší, tak to jdeme šoupnout o kousek blíž. Bára Škrybová zdraví.

To je taková pohodovka, krásná, parádní středeční dopoledne, vám přeje Bára Škrybová z Hit Rádiem FM+, díky moc. Já jsem se vás na něco chtěla takhle ve středu dopoledne zeptat. Ne, že bych se vás na něco neptala každý den, ale dneska tady mám dotaz na rodiče. Já jsem se totiž včera přistihla, že jsem úplně nemožná. Už jsem se takhle přistihla několikrát, ale včera to bylo znova. Takže se chci zeptat, jak to máte, když vám odjedou děti? Třeba na víkend nebo na týden, to je jedno. Jo, když jste najednou sami a máte spoustu volného času. Taky si říkáte na začátku, ježiš, já stihnu tohle a půjdu si třeba zaběhat a udělám nějakou túru, vylezu na nejvyšší horu, nejlépe Mont Blanc a tak dále, nebo Mont Everest, to je jedno. Uklidím konečně pořádně celý byt a tak dále. Člověk má vždycky veliký plány, ale pak to máme tak, že prostě, nebo já to mám tak, že prostě přijdu z práce domů a vidím, jak tady nechali hračku a dělám, ach jo, pak tady obrázek a zase, ach jo, a tak jako sedím a čumím a trochu se soužím a vlastně nakonec neudělám skoro nic z toho, co jsem původně chtěla. A tak bych se ráda zeptala vás, široký veřejnosti, která posloucháte Hit Radio FM+, jestli to máte taky tak, a nebo jestli jsem fakt jako úplně nemožná. Dejte vědět, 720 870 237, to je náš WhatsApp, a prosím vás, ten WhatsApp umí přijímat i hlasovky, jo. To kdyby se vám chtělo třeba namlouvat. Lipa Love Again, čekám.

0: 9.22, středa dopoledne, ladíte Hit Radio FM+. Ptala jsem se vás, jak to máte, když vám děti odjedou, jestli jste, nebo jestli jsou to taky jako velký plány na začátku a pak z toho neklapne skoro nic a vlastně se jen těšíte na to, až se vám ty děti zase vrátí. A Lenka mi napsala, úplně stejně, a připojila tři vykřičníky. Já mám první den, co děti odjedou, takovej pocit svobody, že zvládnu všechno. Druhý den uklízím jejich pokoj. Najdu tam třeba nedodělaný výtvor, který jsme dělali spolu, a jsem úplně dojatá. Pak si sednu na gauč a dvě hodiny koukám do blba. Leni, děkuji, mám to stejně. Pavel píše, ahoj Báro, já když děti odjedou, tak je mi znova 16. Hned se vidím, jak půjdu s partou kamarádů někam. Pak je zkusím svolat, zjistím, že nikdo nemůže. A pak je 9 večer a mě už se chce strašně spát. Tak to nelámu přes koleno. A musím navíc říct, že bez těch dětí být doma taky úplně neumím. Ahoj Pavel. No, a to je krásný, že máme pohled i od muže. Moc díky Pavle, většinou se takhle soužíme jen my matky. Tak díky za tenhle širší rozhled. No jo, no, tak je to asi všude stejný, co si budem. Díky moc. Na Hit Radio FM Plus za chvilku Petr Bič projekt a tady Swims. Díky moc, že jste s námi. Buďte i nadále a mějte krásné středeční dopoledne.
1: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
3: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu. Zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z Prodoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Prodoma a na pro-doma.cz.
6: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
7: Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
9: Pepo, vstávej.
10: Nemusím.
9: Pepo, už je 8, vstávej.
10: Nemusím.
9: Je pátek, Pepo.
10: Nemusím.
9: Musíš už jít.
10: Nemusím.
11: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
12: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
13: Nestíháte se orientovat na trhu práce? Orienta to udělá za vás a rychleji, než byste čekali. Každý si u nás vybere. Klatovská třída Plzeň. Orienta.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

Tady svým Sluice Control nám dohrál na Hit Radio FM Plus ve středu dopoledne v čase 9.33. Nadhodili jsme tady hned v úvodu hodiny téma, jak to máme s volným časem, když nám odjedou děti. Psali jste mi, jak to máte vy. Vyšli jsme z toho tak, že jsou to většinou jako na začátku velký plány, ale nakonec z toho zase tolik není a dost často si doma jen tak jako stejskáme. A teď se mrkneme spolu na takový odbornější pohled. Odborníci totiž říkají, že ten volný čas, který najednou máme, nemusí být vůbec automaticky taková paráda, jak si představujeme. My si totiž říkáme, ježiš, jo, děti jsou pryč, tak teď konečně třeba uklidím nebo půjdu běhat a budu zase jako chvilku žít jako za mlada. No ale pak přijde člověk z té práce, podívá se kolem sebe, zjistí hlavně, že po něm vlastně nikdo nic nechce, že ten stereotyp tam najednou není a sedneme si. Ale tohle je prý vlastně úplně v pořádku, protože když jsme zvyklí pořád něco řešit a organizovat, tak najednou mít spoustu volného času může být až skoro nezvyk a není potřeba ho celé jako nějak produktivně využít. Fakt jenom klidně můžeme jen tak koukat třeba do zdi, to je jedno, kam chcete koukat. Takže jestli vám děti odjeli a vy jste si místo tury dali třeba 3 hodiny seriálu, tak tady mám uklidnění. Možná jsme ten volný čas tímhle využili přesně tak, jak jsme právě v tu chvíli potřebovali, takže žádný výčitky a užívat. Je středa dopoledne a my tady jdeme na Hit Radio FM Plus rozparádit. Tohle jsou Five and Queen, We Will Wreck You. Tak díky, že jste s námi, užívejte den.

0: 9.41 s vámi Hit Radio FM+, středa dopoledne, Cyril Stambuli, Nin, to všechno tady takhle máme dohromady, já jsem Bára Škribová, hezký den. V těchto dnech je to přesně 24 let, co Česko zasáhly nejničivější povodně v novodobé historii. Povodně v roce 2002 byly opravdu obrovský. Zasažená byla více než třetina území státu, nejvíce utrpěly jižní, střední a severní Čechy. Bohužel se to nevyhnulo ani Moravě, která se tehdy ještě zpamatovávala z povodní v roce 1997. Klidně, jestli chcete, můžete mi psát na WhatsApp, jak na tu dobu vzpomínáte, jestli se vás to nějak přímo týkalo, anebo jestli máte třeba i nějakou fotku z té doby. Náš WhatsApp je vám plně k dispozici. 720 870 237. Nickelback, Lullaby, Shakira a Wyclef Jean, a nebo taky Poetika. To všechno si tady u nás na Hit Radio FM+ užijete do 10. hodiny. To bude středeční dopoledne jako korálek. Díky, že jste přitom s náma.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
3: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
4: Sudovi šrot, republice ocel.
5: Pozor! Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany, www.sudasrot.cz.

0: Sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
3: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
9: Nestíháte se orientovat na trhu práce? Orienta to udělá za vás a rychleji, než byste čekali. Každý si u nás vybere. Klatovská třída Plzeň. Orienta.
10: Hit Radio FM Plus.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: tak všechno mám.
1: A to je hezký. Poetika, blízko, hit rádio FM Plus s vámi, minuta do desátý. Zprávy, připravený počasí, tak já doprava samozřejmě, tak jdem se na to mrknout. Nejlepší dopravní servis na západě Čech mezi Ostrovem a Stráží nad Ohří máme hlášenou nehodu traktoru a nákladňáku. Jezdí se tady kyvadlově. A to je pro tuto chvíli z dopravy vše. Pokud máte ještě něco vy, tak nám vaše dopravní info dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sprchový gel Nivea.

0: letním parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
1: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Izolvest. Zavolejte ještě dnes. Izolvest.cz.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
4: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Znovu zavedení EET a změny podmínek zaměstnávání státních úředníků budou patřit mezi hlavní body, které bude dnes projednávat Senát. Novelu stavebního zákona, která má podle vládní koalice usnadnit a zrychlit povolování staveb, bude probírat nejdříve ve čtvrtek. Zřejmě ji zamítne. Nájemníci v 680 bytech v panelových domech v Nejtku na Karlovarsku od tepla odpojeni nebudou. Majitel domů a společnosti Metalis Stanislav Gregor uhradil společnosti ČES Teplárenská dlužnou částku. Lidem v panelových domech hrozilo od 25. srpna odpojení od dodávek tepla a teplé vody. Stále více hotelů v Japonsku nabízí zážitky spojené se spánkovou turistikou, pobyty zaměřené na podporu kvalitního a klidného spánku. Tento trend, který si před několika lety začal získávat popularitu v zahraničí, dává hotelům příležitost přilákat nové hosty, dbající o své zdraví. No a hokejisté Mladé Boleslavy prohráli v přípravném utkání na nový ročník extraligy na ledě prvoligové Jihlavy 3-4 v prodloužení. Třinec zvítězil doma nad Zvolenem 4-0 a uspěl i ve třetím duelu. Karlovy Vary porazili i díky hetriku útočníka Jana Bambuly prvoligový Sokolov 6-3.
5: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovu Kasejovice jede za každýho počasí.
6: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovu Kasejovice. Tak čau, viď.
7: Středa bude docela i teplá, oproti předchozím dvěma dnům se trochu ohřejeme. V maximech bychom se měli dostat až na 26 stupňů Celsia. Na horách bude něco kolem 22. Jinak bude převážně oblačno až zataženo, čekáme i nějakou tu přehánku.
2: Hit Radio FM+.
7: A my jedeme a budeme si užívat. Máme před sebou ještě 2 hodinky středečního dopoledne a to je času. A láme se nám týden, super, Bára Škrybu zdraví.

Super, ale taky vám to tak strašně zvedlo náladu jako mě. One Direction, What Makes You Beautiful, já mám prostě pusu od ucha k uchu. Opravdu, tahle písnička to umí. Díky, že jste s námi, 13 minut po desáté. A jak jsme tak veselí, tak se možná maličko teďko vrátíme do takových, jako do té smutnější doby, protože na konci předchozí hodiny jsem zmínila, že je to přesně 24 let od povodní v roce 2002. A Zdenka mi napsala na WhatsApp svoji osobní vzpomínku. Tak si ji teďko přečteme. Ahoj Baru, ohledně těch povodní, pamatuju si, jak byla Praha plná barikád z naplněných pytlů, nikde nikdo a čekalo se na přílivovou vlnu, která měla dorazit na Florence. A my jsme seděli tenkrát s mamkou v plném autobuse na autobusovém nádraží a čekali jsme, co bude a zda odjedeme. Vypadalo to strašidelně, jako by byla válka, všude byli vojáci, policisté, hasiči a ten náš autobus nakonec pustili a odjeli jsme jako poslední vozidlo a pak to tam přišlo. Odjížděli jsme tenkrát na zaplacený zájezd do Itálie, to by bylo velké mrzení, kdyby nás nepustili. Tyjo Zdeni, já mám husí kůži. Normálně jako bez keců, fakt mám husí kůži. Moc ti děkuju za tuhle vzpomínku. A kdybyste měl někdo tady ještě třeba ze západu Čech něco, tak klidně dávejte vědět. 720 870 237.

0: One Republic Run na Hit Radio FM plus 10.23. My jsme tady zaspomínali na povodně v roce 2002 a vás se to téma teda opravdu týká, protože normálně mi WhatsApp praská ve švech. Tak se zase mrknem na to, co jste mi napsali. Ahoj, já v té době pracovala na gestapu, to jsem zjistila, prosím vás, to je dům policie naproti Bohemce v Plzni. Dřív tam právě sídlilo gestapo, to jsem nevěděla. A teď už to víme. Takže pracovala na gestapu u řeky, u Jána. Řeka stoupla a do práce se nemohlo. Celkem děs, nikomu z rodiny se nic nestalo, ale koukat na Plzeň pod vodou, to byla hrůza. Hanka, je to tak, no. Ahoj, v roce 2002 jsme ve Stříbře sledovali řeku ze skály, jak se rozlila mže na louku, dnes jsou tam koně. Zrovna včera jsme se dívali na tu značku u řeky, je tam rok 2003 a bylo mi to nad hlavu. Alenka, tyjo. Ahoj Báro, pocházím ze Švihova, rodiče bydlí na Horním náměstí. Tenkrát jsme stáli před domem, rodiče, já, moje maličká dcera a sledovali jsme, jak voda zaplavuje náměstí dolní, jak hasiči plují na člunek, pomáhají lidem z domů, převážejí zvířata. K nám se voda nedostala, ale domy na Dolním náměstí a okolo hradu byly zničené. Měj krásný den, Lenka. Leni, děkuju moc. To je hustý. Pokud máte třeba i nějaký fotky, jo, tak se vůbec nebojte posílat, můžeme si je pak dát jako takovou vzpomínku k nám na sociální sítě. WhatsApp 720 870 237 stále platí a taky platí, že vám hrajeme ty největší hity na Hitradio FM+. Za chvilku Miles Smith, Nice to meet you a Krištof, na viděnou.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland. Profi voda, s tou se nemusíte
2: bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Scháníte spolehlivé rodinné auto se všemi zárukami, jistotou a skvělou cenou?
7: Auto ESA, to je vaše správná volba pro kvalitu, garance i prověření vozu.
6: Auto ESA, to je první a jediný český certifikovaný prodejce ojetých vozů.
8: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
9: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
10: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
12: Pepo, vstávej.
13: Nemusím.
12: Pepo, už je 8, vstávej.
13: Nemusím.
12: Je pátek, Pepo.
13: Nemusím.
12: Musíš už jít.
13: Nemusím.
11: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
14: Nestíháte se orientovat na trhu práce? Orienta to udělá za vás a rychleji, než byste čekali. Každý si u nás vybere. Klatovská třída Plzeň. Orienta.
15: Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem. Rádio.

Zíčkům na viděnou. To je takový oxymoron, že? No, Krištof. My se tady ale na Hit Radio FM Plus budeme na zítřek samozřejmě velmi těšit. Čtvrtek nám totiž v 11 hodin přinese live s Jirkou Plnářem. A tentokrát to bude na téma běh, síla, vytrvalost a k tomu pořádná dávka překážek. Jinými slovy, co všechno obnáší OCR závody? Jak se na ně připravit? A může si takový závod zkusit třeba i člověk, který není žádný vrcholový sportovec? To všechno nám už zítra poví Jirkův host David Štraub, majitel Fénixu Plzeň, tedy sportovní organizace zaměřené právě na tyhle překážkové závody. Řeč bude tedy jak o závodech samotných, tak o tréninku dětí i dospělých, o překonávání vlastních limitů a tak dále a tak dále. No a samozřejmě taky o chystaných závodech Phoenix Race v Plzni. Tuším, že už to bude v září. Tak laďte zítra live s Jirkou Plnářem od 11 hodin. A teď se vás zeptám, jo. Máte rádi devadesátky? A tančíte taky rádi? Tak jestli jste teď dvakrát odpověděli ano, tak si to teď teda užijte. Luna by Lando. Bye.

0: Tak, Hit Radio FM s vámi, 10.42, před chvilkou jsme tady rozebírali sport, tak se na něj mrkneme ještě jednou. Kam vyrazit? Ale na cyklistiku, už zítra totiž startuje West Bohemia Tour, což jsou 4 dny cyklistických závodů v Plzeňském kraji. Začíná se časovkou ze Starého Plzence na Radyni, potom závodníky čekají třeba Rokycany, Klatovy a celý to v neděli zakončí etapa v Plzni přes Bezdružice a Stříbro. Chcete se podívat, kudy závod povede? Na westbohemiatour.com najdete přesný trasy i přehled uzavírek a dopravních omezení. No a samozřejmě aktuální informace o závodu a uzavírkách vám budeme přinášet i my tady na Hit Radio FM+, a to po celou dobu West Bohemia Tour.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofmplus.cz.
2: Aničko, pojď se nachystat do školky. Co všechno budeš potřebovat?
3: Pyžamko s jednorožcema.
2: Máme.
3: Bundu a sovčelky s kočičkama.
2: Už jsem objednala z V-Martu. Zítra nám to přivezou.
3: Tepláčky, tyhle mám děravý.
2: Máme tyhle s dvojitými koleny.
3: A hlavně médium.
2: Neboj, máš ho už v batůšku.
3: Tak jo, to už je asi všechno. Jdem si už hrát?
2: Pyžamka, tepláky, mikiny i sovčelky najdete na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku, a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Co se děje v Techmánii, když se setmí? V pátek 21. srpna od 6:30 večer to poznáte sami. Noční léto totiž ovládnou 4 živly. Oheň, voda, vzduch a země. Čeká vás večer plný zážitků a interaktivní zábavy. Noční léto v Techmánii. Kapacita je omezená. Vstupenky k zakoupení pouze online.
6: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
7: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
8: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.
9: Nápady, typy, inspirace.
10: Šumava žije!
9: Šumava žije! CZ.
11: Navštivte největší specializovanou prodejnu postelí a matrací.
12: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-n-cz.
13: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pupcová.
14: www.pubec.cz.
15: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservis.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz. Nákupem na ptservis.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
1: Hit Radio FM Plus.
19: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Ma-e, tak to je in my head, kdyby nikdo nevěděl, my head, Hit Radio FM Plus s vámi, přesně minuta a půl do 11. hodiny, před námi počasí, zprávy samozřejmě a teď taky doprava. Nejlepší dopravní servis na západě Čech, nehodu osobáku a cyklisty máme hlášenou v Chebu, a to v ulici Obětí nacismu. Na místě byly i složky IZS a taky se ještě došetřuje nehoda nákladňáku a traktoru, a to na silnici mezi Ostrovem a Stráží nad Ohří. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info dejte vědět k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Každé auto si zaslouží péči. V servisu Kia Auto Matulka to ví už 16 let. Auta Kia od Matulky, auta jako ze škatulky.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Nové All for Hockey CCM v OC Plzeňka. Výbava, servis a navíc střelnice, kde si všechno rovnou otestuješ. All for Hockey CCM, Gerská 34. Pro všechny, co milují hokej.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
6: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
7: Plýtváte teplem?

0: České filmové a televizní akademie. Dokument je natočený na mobil a zkoumá lidi bezdomová a závislé na návykových látkách. Vodní nádrže v povodí Vltavy zlepšují při letošním hydrologickém suchu průtoky řek. Letos jejich toky nadlepšily o téměř 314 milionů metrů krychlových vody. Voda ubývá v přehradách. Vodárenské nádrže jsou stále naplněné ze 70 až 90%. Hladina Orlíku klesla o více než 13 metrů. Amazonský prales má pozoruhodnou schopnost obnovy. Když člověk vykácí část lesa a později opustí, o návrat vegetace se postará malá skupina desítek druhů stromů. Dokáží rychle osídlit zničenou půdu, vytvořit podmínky pro návrat dalších rostlin a zároveň začít znovu ukládat uhlík. No a výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje zatím nerozhodl o postoupení práv na řízení extraligy od sezony 2032-33. Jednání budou dál pokračovat. O řízení extraligy usiluje Asociace profesionálních klubů ledního hokeje.
1: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovo Kasejovice jede za každého počasí.
2: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovo Kasejovice. Tak čau, viď.
3: Dnešní obloha bude spíše oblačná až zatažená, přijdou i přehánky a teploty dnes ukážou příjemných 26 stupňů Celsia, na horách to bude 22.
4: Hit Radio FM+.
3: Tak jak užíváte středeční dopoledne, je to dobrý? Já myslím, že jo. Však bude celkem hezky a nás taky čeká hezká muzika. Na úvod hodiny posílám činasky.

Avicii Nights, Hit Radio FM Plus s vámi. Přesný čas 11 hodin 13 minut a je středa dopoledne. A plzeňská zoo má úžasnou novinku. Má pro nás nový vláček, opravdu jako z brusu novou soupravu. A vypadá nádherně, vypadá jako žirafa. A má dva vagóny a ty dva vagóny pojmou až 72 cestujících. Ten původní vláček, ten vozil návštěvníky už od roku 2006, takže zoo teď mění po 20 letech. Dvě dekády s náma ten předchozí vláček jezdil. Každý na něj máme spoustu vzpomínek a těším se, až si uděláme vzpomínky i na tenhle novej žirafí, protože je fakt krásný. Opravdu se těším, až čapnu děti a půjdeme ho vyzkoušet. Trasa zoo vláčku zůstává stejná. Vyjíždí z náměstí Republiky, jede přes Rooseveltův most a Lochotinskou ulicí až k zoo. Jenom pozor, zastávka u zoo se o pár metrů posunula a nově je společná s historickým autobusem, ale to si myslím, že nikdo nemineme. A kde teda vláček můžeme potkat? Tak v červenci a srpnu bude jezdit ještě každý den a v září potom o víkendech a o svátcích. Mimo sezónu, tedy od října do května, vláček bude zase spát jako vždycky. A jdem zase za muzikou. Panic at the Disco, High Hopes, no to je další pecka na středeční dopoledne. Díky.

0: Olivia Antoine, The Beat Shakers, Mašerí na Hit Radio FM Plus 11.24. Je 19. srpna a to je mimo jiné Světový den fotografie. A nás tak jako napadlo tady na Hit Radio FM Plus zeptat se vás na to, jestli máte nějakou fotku, která vám zaručeně vždycky vykouzlí úsměv na tváři. Pokud jí máte, tak se podívejte k nám na Facebook. Je tam speciální příspěvek, je tam napsaný dnes je Světový den fotografie, máte fotku, která vám vždycky vykouzlí úsměv. No a tam se nebojte a do komentářů nám nějakou tu fotku dejte, protože my bychom rádi, kdyby nám taky vykouzlila úsměv na tváři. Tak se běžte pochlubit. Díky moc. A já vám teď pošlu muziku, která taky vykouzlí úsměv na tváři. Damiano David a nebo One Man Show Foundation. Cizí zeď, písnička, ano. Bareš Krypu zdraví, díky, že jste s námi.
1: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program a vstupenky na webu zemeživitelka.cz.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Natočeno podle skutečné události.
5: Tyjo Indra, dovčas rodinkou. A pozor, v nový káře, co?
6: Nazdar sousede, jo, co jsem u Elflineu, tak na to máme. Zase nám letos přidali prachy a to jsem furt denně doma. Ta moje by mě už stejně ven nepustila. Viď, Maru?
7: Nikdy! A nebo navždy!
6: No, tak vidíš.
4: Zkuste si jízdu s naším kolegou řidičem a najděte svou trasu k lepší práci. Elfline Transport.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
11: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
12: Píšu kreslí maluju, tušky z tehdro miluju.
13: Největší papírnictví v Plzni, Farského 6, Plzeň, Slovany. Top papírnictví CZ.
14: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
15: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
16: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
17: Přesvědčte se o největším výběru postelí a madrací. Postele Losina.cz.
18: Doubravecký projektor je zpět. Zveme vás na louku u svatého Jiří. 28. film Šviháci, 21. 8. Rituál a 22. 8. Jak vycvičit draka. Začínáme vždy od 20:30. Vstup je zdarma. Zve vás městský obvod Plzeň 4.
19: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
2: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
19: Soutěž o tiskárnu Batoh a klávesnici Smíšína.
7: Tisknu levně CZ.
0: Náplně hned.
1: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Ve středu dopoledne s vámi Hit Radio FM Plus. Díky moc, že nás ladíte. Čas přesně 11.35. Tohle byly One Man Show Foundation. Já nevím, proč to vždycky říkám, když mi to nejde říct. Cizí zajíc se jmenuje ta písnička. Já vám to ještě připomenout, že kdybyste si chtěli připomenout náš podcast Vypalovačka, respektive já říkám náš, protože Hit Radio 90 je vlastně člen naší Hit Radiové rodiny a právě Vypalovačka je pod Hit Radiem 90. Takže ano, je to v rodině, tudíž vás na Vypalovačku velmi ráda pozvu. To je podcast, ve kterém si povídají moderátoři z Hit Rádia 90, tedy Markéta, Ivo a Michal, a rozebírají tam retro témata z těch 90. Už tam byly třeba Britpop, spoustu muziky tam rozebrali, jak třeba Michaela Jacksona, tak třeba Oasis a tak dále a tak dále. Zabrousili ale i na 90-kový seriály.
1: První česká kopie amerického seriálu a sitcomu, kterou vlastně vydala Nova.
2: No tak to bylo ještě Před hospodou, to byly Nováci.
1: To byli Nováci. A jako je fakt pravda, že jsme si museli jako diváci zvykat na ten umělej smích a potlesk, protože to jsme znali jenom z těch amerických jako seriálů. A ve chvíli, kdy to dali do českého seriálu Nováci, tak si jako myslím, že jako trošku tvrdě narazili, že to byl ten důvod, proč ten seriál nebyl úspěšný.
2: On totiž nebyl moc vtipný, tak jako tam jako bylo hrozně umělý jako ten smích.
0: No ale zase tam byl proto, že jsme věděli, kdy se teda máme smát, když nebyl ten seriál až tak vtipný. Podcast Vypalovačka najdete buď na www.hitradio90.cz a nebo na jakékoliv vámi oblíbené podcastové platformě, tak se ho připomeňte, než začnou od září vycházet další díly.

0: Ladíte Hit Radio FM+, poslouchali jste právě teď s námi Linkin Park Friendly Fire. Čas je přesně 11.42, o 12.00 na vás čekají zase srdcovky Hit Radio FM+. A já jsem si uvědomila, že jsme si vlastně nedali žádnou lákačku, no tak to jdeme napravit. Stačí vám to takhle, jo, diskotéka jako blázen, srdcovka, Hit Radio FM plus s Jirkou Plnářem. Dneska po 12. hodině bude tam taky Karia spoutaná, to se vsadím, že jste nikdy minimálně tady na Hit Radio FM plus neslyšeli, tak si to nalaďte. Ale jako je to dobrý, zase je to úplně co jiného a je to dobrý. Tak jo, tak buďte po 12. s námi a já než se tady vzdálím, tak vám tu nechám ještě Purple Disco Machine, Shakira tady bude Zoo a třeba Black Eyed Peas Shut Up. Tak mějte zbytek, krásný zbytek středy a já se na vás těším zase zítra od 9 do 12. Čau.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Porsche
3: Plzeň. Dobrý den. Už jste slyšeli o nabídce Audi Q7 Perfection u nás v Porsche Plzeň?
4: Máme posledních 13 vozů skladem. Taková šťastná třináctka.
3: A víte, co na tom nejlepší? Tahle třináctka fakt přeje.
4: Výkon, technologie, bohatá výbava. A teď za cenu, která vás dostane.
3: To je Audi Q7 Perfection.
4: Přesně tak. Posledních 13 vozů a kdo zaváhá, ten nejezdí. Využijte vaši šanci. Těšíme se na vás. Porsche Plzeň.
5: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
6: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Radia.cz.
7: Ať už vám jde o tepláky nebo repráky,
8: avokádo či mikádo,
7: ať už chcete tvářinky nebo boxerky,
8: šampiony nebo dresy pro šampiony,
7: rychlé občerstvení nebo jen rychlé nabíjení,
8: Centrum Olympia Plzeň je tu pro vás.
7: Vaše centrum nákupů a zábavy.
8: Olympia Plzeň CZ.
9: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
10: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
11: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
12: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
13: Ale to stává docela často, že ti doktoři říkají, že tam máš v bříšku třeba kluka, pak to je holka. Přitom by to měli vidět, ne, na tom ultrazvuku, když se tam něco náhodou nepřebejvá.
14: Třeba o tobě si říkali až do 5. roku, že jsi holčička.
13: Ne, to si říkají bohužel doteď.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio FM+.
7: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Straženou srnku máme teď hlášenou na severním Plzeňsku. Opatrně na cestě z Ledec směrem na Žilov. A pozor taky v Plzni na Rokycanské, kde je zúžená vozovka. Další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
3: Přijeďte do autosalonu k Honzovi Matulkovi a vyzkoušejte nové vozy Dongfeng. A nyní i prémiovou značku Hongxi. Auta od Matulky. Auta jako ze škatulky.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
6: 3, 2, 1, 1. Rozjeď to, než zazvoní. Přijď se bavit v sobotu 29. srpna do OC Rokycanská. Těšit se můžeš na pump track, vystoupení BMX jezdců, herní zóny Hot Wheels a Barbie, našlapané soutěže i DJský set. Startujeme už ve 13 hodin, tak naskoč a užij si poslední prázdninovou jízdu naplno. Těšíme se na tebe. OC Rokycanská.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autovolv, autorizovaný partner Volvo. Autovolv.cz.
8: Hi, I'm Miley Cyrus.
9: Hey, it's Teddy Swims.
10: Mami, proč máme všechno od konceptu?
11: To jen se zeptej, tatínka.
12: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
13: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
14: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. V Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji hrozí v noci na čtvrtek silné bouřky. V noci na pátek se mohou objevit také v pásu na jihovýchodě země. Doprovázené budou nárazy větru a kroupami. Výstrahu dnes vydali meteorologové. Na silnicích rozhodují po nehodě první minuty. Řidiči by proto měli vědět, jak správně postupovat. Pokračuje policejní preventistka Monika Šindlová.
15: Účastník nehody je povinen neprodleně zastavit, následuje vypnutí zapalování, zajištění auta proti pohybu, rozsvícení varovných světel, obléknutí reflektní vesty, ale ještě před vystoupením z vozu a umístění výstražného trojúhelníku před místem havárie na okraj vozovky.
14: A hodit se nám může také aplikace Záchranka. Po

0: Zóny, které by měly fungovat zase od září.
1: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovo Kasejovice jede za každýho počasí.
2: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovo Kasejovice. Tak čau, viď.
0: Středa odpoledne a předpověď pro západ Čech slibuje většinou oblačno nebo polojasno. Na teploměrech dnes naměříme mezi 22 a 26 stupni Celsia.

Nádherné pravé poledne přeju, 12 hodin 2 minuty, posloucháte Hit Radio a začínají nám naše srdcovky a dneska, když je to středa, tak vybírám jako srdcovku, ta vás vystřelí z kalhotek, se říká. Spoustu energie, abyste měli takhle do práce. Elvis Presley a JXL, Little Less Conversation. Všichni víme, že Elvis Presley je král rock'n'rollu, ale věděli jste, že jeho přezdívka byla taky Memphiský blesk, tedy The Memphis Flash? Tak tady je Blesk z Memphisu na Hit Radio.

0: Jo, slušnej od vás na první srdcovku.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Elvis Presley, tedy Blesk z Memphisu, což také byla jedna z jeho přezdívek. A je to vlastně jako cool přezdívka. Jo, Flash. Memphis Flash. A tak si říkám, měli jste také v mládí nějakou přezdívku? Jaká to byla? A kolik vám bylo, když jste ji dostali? A kdo vám ji dal? A vadila vám, nebo vám zůstala třeba do dneška? Dejte vědět, 777-937-777, když dneska máme ty srdcovky a vzpomínáme na dobu minulou, pojďme také zaspomínat tedy na naše přezdívky. Je pravda, že jsou třeba lidi, kteří máte i ve svém okolí, že ani už nevíte, jak se jmenují křestním jménem, kolikrát ani tím příjmením, ale že znáte už prostě třeba 20, 30,

jenom podle nějaké přezdívky. Je to i váš případ? Zajímá mě to. Dejte vědět, jakou přezdívku jste měli. Ještě jednou na WhatsApp Rádia s číslem 777-937-777. Zkusíme dneska v srdcovkách najít tu nejvíc cool přezdívku. Možná to bude právě ta vaší. Když jsme u přezdívek, tak mám tady pro vás připravenou zpěvačku, která v 90. letech tak byla jako fantastická, byla skvělá. Dokonce jeden čas tak zpívala také v Šalomu v čele s Petrem Mukem. Jmenuje se Jana Ferriová a ta si říkala Karia s Y. Karia. Taky jako zajímavá přezdívka. Dáme si od ní píseň, která je velmi, velmi cool. Ostatně stejně tak jako ta přezdívka. A je to píseň, ve které ona zpívá ještě o, řekněme, BDSM, o sadomasu. A zpívá v době, kdy ještě nebyla cool a nebyla v módě knížka 50 stínů šedí. Nevím, anebo zpívá úplně o ničem jiným, jenom si blbě vyložil ten název. Spoutaná na Hit Rádiu.

0: další legendární hit, který má své místo v srdcovkách Hitrádia. Je přesně čtvrt na jednu. A před námi další srdcovka.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Ještě předtím ale vzpomínáme na vaše přezdívky a Petr mi tady píše. To je tak, když ti na základce matka koupí lacláče a vznikne přezdívka Krtek. Od té doby se to vleče až doteď a že by mi někdo řekl jménem, tak to je úplně výjimečný. Většina ho vlastně ani nezná. Takže Krtek. Tak Krtku, díky moc za zprávu. Další Věrka píše, ahoj, na Valašsku je obec Lačnov a tam nikdo neví, jaké má kdo příjmení, ale všichni si říkají pouze přezdívkami. My přespolní nikdy vlastně nevíme, o kom je řeč. Tak to mi připomíná naši hospodu, to je úplně stejný. Další, co tady od vás mám, tak jsou samozřejmě i hlasovky, který posíláte na WhatsApp Hitrádia s číslem 777-937-777.
3: Ahoj, no mě říkali od malička Zikmund. Já byl zrzavý, jak když hoří Brandeis a podle pohádky princa jsem se zlatou hvězdou na čele. A to už mi zůstalo, to jsem měl od malička.
0: A vlasy?
3: Takže my zrzaví jsme, nebo mě aspoň říkali Zikmund, šelma ryšavá, já král kazí svět. Takže to byla taková legrace, že do dneška mi ta přezdívka prostě zůstala. No. Zrzavý už sice nejsem, vlasy už taky nemám, ale Zikmund mi zůstal na pořád.
0: Taky krásný a taky chápu. Co vy, jakou jste vy měli přezdívku? Pojďme vzpomínat na ty naše doby telecího mládí. Jak vám říkali? 777-937-777 a my si dáme další srdcovku Magic Fair. Rok 94.

0: Pátá srdcovka je od Christiny Perry. Tisíc let. Thousand years. A tisíc let klidně může vydržet je přezdívka, kterou jste dostali na základní škole. A přesně o tom si dneska povídáme v srdcovkách na Hitrádiu.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Přezdívky, které jste dostali v mládí, tak ty jsem chtěl znát, ty jsem chtěl vědět a zajímá mě, jestli vám zůstaly i doteď. A Zuzka třeba píše, já mám přezdívku Čabajka. A to už od školy a to je mnoho a mnoho let zpátky. Je to malý rým na mé příjmení a je legrační, že na to všude vždy přijdou a začnou mi tak říkat. Zkrátka, asi jsem holka k nakousnutí a moc dobrá s chlebem. Zdraví Zuzka. Zuzi, jasně, děkuji za zprávu. Čabajka, to je dobrý. Nikoho takového neznám, Čabajku. Ale mám kámoše a tomu se jeden čas říkalo Kabanos. Tak teoreticky byste se vlastně jako mohli skamarádit. Mí kámoši ze základky mi dali přezdívku Havran, protože moje příjmení je Vránek, takže mi dali tuhle přezdívku a mám jí dodnes. No jasně, to taky jako dost pochopitelný. Ahoj Jirko. Já znám několik tremských přezdívek, jako třeba Norek, Zoubek, přítel je Soptík, kamarád je Medik, potom je tam Karkule, Loupežník, přítelů Švára má zase přezdívku Priviňáček, protože jí Priviňáky už od dětství zdraví Eva. Ano, a to je to, co jsem doufal, že se tady objeví někdo, kdo ještě pořád je tramp a kdo ještě pořád jezdí třeba i na vodu, protože já jezdím na vodu kolik nějakých 30 let, 25 určitě a vždycky se tam strašně rád povídám právě jako s vodákama, který už by mohli být mý rodiče a někteří dokonce i prarodiče a právě ty jejich historky a vždycky, když povídají tak přesně, tady mluví jako o Norkovi, jo, o Zoubkovi, o Nožíkovi a tak podobně a to jsou tak krásný přezdívky, který prostě na té vodě u toho ohně vzniknou a ty se s vámi opravdu drží celý život. A vlastně ta přezdívka je taková naše srdcovka. Je to podobný i jako s těma hitama, že některé hity, tak který slyšíme v mládí, tak máme rádi po celý život. A dneska bych tedy chtěl vědět, který hit je to pro vás. Čeká nás ještě srdcovka na vaše přání. Děkuji, že jste mi psali ty přezdívky a teď mi můžete začít psát, co byste tedy chtěli slyšet. Co je ta vaše oblíbená píseň? Za chviličku nás čeká srdcovka na přání.
2: Kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
2: A?
3: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
2: nepřežijí.
3: Naštěstí Baumax má řešení.
2: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
5: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
6: Co se děje v Techmánii, když se setmí? V pátek 21. srpna od 6:30 večer to poznáte sami. Noční léto totiž ovládnou 4 živly. Oheň, voda, vzduch a země. Čeká vás večer plný zážitků a interaktivní zábavy. Noční léto v Techmánii. Kapacita je omezená. Vstupenky k zakoupení pouze online.
7: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
8: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
7: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
8: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
7: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
8: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Plzeňsko a západní Čechy.
9: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
10: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu.
9: Byty Dobřany.cz.
11: V Dobřanech se žije dobře.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.

0: Nestíháte se orientovat na trhu práce? Orienta to udělá za vás a rychleji, než byste čekali. Každý si u nás vybere. Klatovská třída Plzeň. Orienta.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: srdcovky Hit Rádia.
1: Posloucháte srdcovky Hit Rádia. Je 12 hodin 37 minut, je čas na poslední srdcovku pro dnešní den a to je srdcovka na vaše přání. Zlata píše: Ahoj Jirko, chtěla bych dnes zahrát Metalliku. Nothing Else Matters. A poslala bych to mému synovi, dnes slaví 40. narozeniny, miluje tuto kapelu, tak krásné narozeniny můj synu. A všem ostatním přeji pěkný den. My se přidáváme. 40. Silný ročník 1986. No, to je velká životní změna. Ale máš super mamku, která ti nechala zahrát srdcovku na přání.

0: Leony na Hitradiu ve 3:15. Posloucháte Hitradio, taky srdcovky s Jirkou Pelnářem, který vlastně dneska končí. Ještě jednou moc děkuju za všechny zprávy, které jste mi dneska posílali na WhatsApp Hitradia 777-937-777. Probírali jsme dneska přes dívky, to mě dost jako bavilo. Někteří jsou velmi neotřilí, ze všech si úplně asi nejvíc pamatuju Čabajku. To je prostě super. Fakt jako nádherná přezdívka. A shodli jsme se vlastně na jedné zásadní věci, že přezdívku si člověk vlastně nevybere. Přezdívka je mu daná. Někdo mu ji vymyslí, někdo mu ji dá a to už vám zůstane, ať se vám to líbí nebo ne. To je takový jako dar, někdy je to danajský dar, to je pravda, ale to je dar, který prostě jako v životě máme. Tak pokud náhodou nemáte ještě přezdívku, nebojte se, jo, don't worry, jako zpívala Leony, možná váš čas teprve přijde. Do 13. hodiny Eva Farna, Elton John, Dua Lipa, taky Disturbed, ve 13. hodin nejnovější zprávy, no a pak pokračujeme dál, navíc je dneska středa, takže ve 2 hodiny odpoledne vás čeká taky naše oblíbená ruleta dvojí smyslů.
1: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.

0: sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: West Bohemia Tour. Světová cyklistická špička v Plzeňském kraji. Přijďte fandit týmům z Tour de France. Od čtvrtka 20. srpna do neděle 23. srpna se na vás těšíme na vrchu Radyně, na náměstí v Rokycanech, na náměstí v Klatovech a na Vinicích v Plzni. Trasy jednotlivých etap najdete na www.westbohemiatour.cz. Fandíme světové cyklistice.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
4: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
5: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
4: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
8: Pepo, vstávej.
9: Nemusím.
8: Pepo, už je 8, vstávej.
9: Nemusím.
8: Je pátek, Pepo.
9: Nemusím.
8: Musíš už jít.
9: Nemusím.
7: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
10: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Nestíháte se orientovat na trhu práce? Orienta to udělá za vás a rychleji, než byste čekali. Každý si u nás vybere. Klatovská třída Plzeň. Orienta.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Eva Farná, neříkej, co má se stát. Dobře, ale my víme, co se stalo, a to nám řekne Lucie už za chviličku v nejnovějších zprávách.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Sraženou srnku máme teď hlášenou na severním Plzeňsku. Opatrně na cestě z Ledec směrem na Žilov. A pozor taky v Plzni na Rokycanské, kde je zúžená vozovka. Další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Každé auto si zaslouží péči. V servisu Kia Automatulka to ví už 16 let. Auta Kia od Matulky, auta jako ze škatulky.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Nové All for Hockey CCM v OC Plzeňka. Výbava, servis a navíc střelnice, kde si všechno rovnou otestuješ. All for Hockey CCM. Gerská 34. Pro všechny, co milují hokej.
6: Autohornát, váš největší specialista na užitkové vozy Renault na českém západě. Autohornát, prodej užitkových vozů Renault v Plzni Bolevci.
7: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Izolvest, zavolejte ještě dnes. Izolvest.cz.
8: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Lepší mobilní signál mezi Prahou a Českou Třebovou, to plánuje Správa železnic. Začala s hledáním projektanta a zhotovitele a na vylepšení sítě 5G. Na pěti místech by měly vzniknout nové vysílače, signál by pak měli zajistit mobilní operátoři. Spotřebitelé by měli získat lepší ochranu při uzavírání finančních smluv na dálku, typicky po internetu nebo po telefonu. Jednou z novinek bude také webové tlačítko pro odstoupení od smlouvy, které má tento krok usnadnit. Změny zavede novela, kterou dnes se schválil Senát. Teď ji dostane prezident.

0: mariánsko-lázeňských občanů.
1: V Mariánkách žil Páral střídavě s Prahou od roku 1995.
2: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovo Kasejovice jede za každýho počasí.
3: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovo Kasejovice. Tak čau, viď.
4: Středa odpoledne a předpověď pro západ Čech slibuje většinou oblačno nebo polojasno. Na teploměrech dnes naměříme mezi 22 a 26 stupni Celsia.
5: Jirka Pelnář, Hit Radio.
6: Středeční odpoledne pokračuje dál, středa nás baví, protože to už je velmi blízko k víkendu. Co se týká víkendu, tak i podle meteorologů má o víkendu pršet, tak to bude jako docela změna. Kolikátý víkend to za letošní prázdniny vlastně bude? Maximálně tak druhej. Co se týká hitů, tak to se ale nemění. My i přesto, že venku to teď vypadá, někdo už dokonce psal trošku jako na podzim, tak my budeme hrát letní hity. Protože pořád je srpen a dneska je 19. tak si dáme Siu na Hit Radio.

Ten má hlas. Luis Capaldi na Hit Radio, to je prostě zpěvák, který by klidně mohl, já nevím, zpívat jenom recepty z kuchařky, je to úplně jedno, nebo jedno a to samé slovo dokola, ale ten hlas, to je prostě nádhera. To člověk jenom zavře oči a tak trošku se vznáší. Luis Capaldi na Hit Radio ve 13 hodin a 14 minut, no a myslím si, že jako hodně se vznášeli policajti na Slovensku, když chytili jednoho rekordmana na tamních silnicích. Představte si, že tam zastavili nějakýho týpka ve Felicii, který v ní vezl dalších 17 lidí. Ano, v autě pro 5, dohromady s ním bylo 18 lidí. 18 lidí. A jako to není jeho zásluha, to je Felicie, že jo? To je prostě kára všech kár. Pokud jste někdy měli v rodině Felicie, tak víte, o čem mluvím. Felicie, který jiný auto by tohle zvládlo, že jo? Nicméně 18 lidí, to je jako masakr. Jak říkám, chtěl bych vidět ty policajty, jak se tvářili, když postupně všichni ty lidi vylejzali z toho auta. Ten kluk za volantem za nic samozřejmě nemohl. To, že tam nesmí jet tolik lidí, nevěděl. V testu v autoškole to nebylo, respektive možná bylo, ale on u nich nebyl, papíry vůbec neměl, takže ten byl z obliga, že jo, protože nevíš, tak prostě nemůžeš plnit. Každopádně, já pak jsem si ještě říkal, ty 18 lidí, jak se tam vlastně jako dostali, kdo seděl vepředu, kolik lidí sedělo vzadu, kolik lidí bylo třeba v kufru namačkaných, a když byste měli, jo, v tomhle autě jet taky, tak teď si řekněte sami pro sebe, chtěli byste nastupovat jako první, anebo jako poslední? Já bych chtěl řídit samozřejmě, ale jinak

0: Za pět minut bude půl druhé, posloucháte Hit Radio. Z hitů pro vás mám například ještě One Republic, taky Poetiku. Před chviličkou jsem tady mluvil o tom týpkovi, který na Slovensku ve Felici převážel dohromady i s ním 18 lidí. Pořád jsem přemýšlel nad tím, jak se tam vešli. Děkujeme za to, že žijeme v době umělé inteligence, protože od pár z vás mi přišla tady udělaná fotka, vygenerovaná od AI, jak se tam asi jako vešli. Zajímavý. Nejsem si jistý, jestli jako jeli tak, že jim z okýnka koukali ruce a nohy, ale je to jako docela jako důvěryhodný. Koukám na to, zajímavý lidský preclík je tam našťouchaný. Vypadá to komicky, ale děkuju, teď si to dokážu představit. Hezký, no. Zajímavý. Nicméně, pokud byste v autě a máte rádi jako jízdu úplně o samotě, taky naprosto chápu, jo? Úplně v klidu, v tichosti, někdy u toho poslouchat jenom vaše oblíbené hity. K tomu doporučuji i srdcovky zítra zase mezi 12. a 13. hodinou, tak tam si můžete navíc ještě jako napsat o vaší oblíbenou srdcovku, takže opravdu uslyšíte přímo jenom to, co máte rádi a můžete jezdit vlastně jako klidně jenom kolem baráku. Pokud máte malé děti, miminko, které usne jenom v autě, tak to možná děláváte po večeri, že jezdíte jenom po sídlišti, nebo jeden a stejný úsek po dálnici, nebo na obchvatu, jenom aby to dítě vlastně spalo. I to je naprosto běžný, naprosto normální. Tak ať už máte důvod sedět v tom autě jakýkoliv, tak by bylo dobrý, kdyby vás to taky stálo co nejméně. A od toho je tady Hit Radio a také naše dokonalá desítka. Víte, na co mířím? V pátek mezi 12. a 15. v dokonalé desítce pro vás budu mít dohromady až 10 000 korun na pohonné hmoty. Takže můžete jezdit až do Aleluja, jak se říká, zadarmo. 10 000 korun v dnešní době, i přesto, že litr stojí více jak 40 korun, tak furt je to jako dobrý. Pár plných nádrží to je rozhodně. Čeká to tady na vás. Je to jednoduchý, stačí se zúčastnit naší hry a odpovědět správně na mé otázky. Za každou správnou odpověď dostanete 1 000 korun a pak si můžete užívat tuhletu fantastickou jízdu. Doporučuju tady u nás na Hit Radio hrát dokonalou desítku společně s námi. A pokud máte pocit, že nemáte úplně vždycky štěstí ve hře, tak kdybyste chtěli ušetřit nějaké peníze, tak vám to řeknu za chvíli.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my.

0: desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
1: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tofife v Bila klubu od 2 kusů za 29,90 za kus a hroznové víno bílé 1 kg za 39,90. Bila, to dobré začíná u nás.
4: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Rádia.cz.
5: Autohornát, váš největší specialista na užitkové vozy Renault na Českém západě. Autohornát, prodej užitkových vozů Renault v Plzni Bolevci.
6: United Networks, rychlý internet, chytrá televize, jedno jméno, United Networks, U-NCZ.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
10: Hit Radio.

0: Nestíháte se orientovat na trhu práce? Orienta to udělá za vás a rychleji, než byste čekali. Každý si u nás vybere. Klatovská třída Plzeň. Orienta.
1: Hit Radio. Když si potřebuje

0: Bien. Jenom hity. Hit Radio.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

One Republic na Hit Radio Stop and Stare ve 13:37. Když byste chtěli ušetřit za pohonné hmoty, tak znovu připomínám, že v pátek hrajeme mezi 12 a 15 hodinou o až 10 000 korun v naší hře Dokonalá desítka. Pokud byste potřebovali ušetřit už dneska, tak jestli máte aplikaci od Orlenu, tak máte i dnes slevou korunu až 2 na litr podle toho, co budete tankovat, a to až do 31.8. Jestli aplikaci nemáte, nebo obráceně, jestli máte tank kartu, tak to máte i dneska, vlastně od pondělí do neděle. Pokud nemáte tank kartu, tak vám stačí aplikace a tam to máte zase v pondělí. Jo? Já vím, že do pondělka je to ještě dlouhá cesta, tak kdyby jste se rozhodli, že odstavíte auto, necháte ho někde stát a budete zatím jezdit MHD, dokud u nás ty peníze nevyhrajete, tak jenom doporučuji, zaparkujte někam mimo stromy, někam na nějaký jako bezpečný místo, protože máme tady celkem zásadní informace o bouřkách. Bouřky tak od dnešní noci až do soboty, tak budou sužovat celý Česko. Bude to přicházet v různých vlnách, v různých krajích a vypadá to, že se opět zase budou lámat větve, tak abyste potom neměli ještě poničený auto. Takže bacha na to, kde opravdu parkujete, kde stojíte. Víc pro vás udělat nemůžu, no. Pak už vám akorát můžu sehnat levnější pojištění, ale to je zase na jiný téma. Je 13:39, dáme si další příjemný hity, který nám trošku zvednou náladu. Tady je Dáma, která je dost silná na to, aby o tom zpívala i píseň Strong Enough. Share na Hit Radio.

0: Bude 2:45, posloucháte Hit Radio, s vámi Jirka Pelnář a ptám se, v kolika letech podle vás je pozdě už mít dítě? Jo, ve 30, vlastně ne, ve 40, normálka, v 50, možná třeba v 60 už si říkáte, tak to už asi jako je blbě. Otázku, jestli je to u chlapů nebo u žen, že jo? No, ptám se na to z jednoho důvodu, protože herec Al Pacino tak má skoro dvouleté dítě a teď se nechal slyšet, že by chtěl další v 86 letech. Zajímavý. Říkám si, jestli to není IVF-ko a zvládne to sám, tak wow, to je jako klobouk dolů. To bych si přál taky. To bych si přál taky. Nepotřebovat nic, aby mi nepadaly tepláky, ale aby to furt takhle jako drželo samo. Takže to je prostě... To je hřebec. Na druhou stranu, když jsme se tady o tom bavili s mýma kolegama na chodbě před chviličkou, tak někdo tam pronesl, nebudu jmenovat, ale někdo tam pronesl zajímavou věc a říká, jo, to je hezký, tak prostě většina dědečků svá vnoučata hlídá, on se vyrábí a ten druhý zase říká, no, ale zase budou mít hodně společného s vnoučatama. Třeba plínky. Já bych se spíš zastavil u toho, že ten frajer pořád může. A tomu závidím. A je úplně jedno, jestli si předtím sudá trenky nebo plínky.
1: Každý den začíná dobrodružstvím. Ve školce, na hřišti nebo na horách. A my ve V-Martu víme, že děti potřebují oblečení, které vydrží všechno. Ušito v Liberci s péčí a z kvalitních materiálů. Od legín a soft šelek až po čepice oblékneme vaše dítě od hlavy k patě.
2: A s jednorožci i dinosaury!
1: Objevte české oblečení pro malé i větší děti na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
8: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
9: Hit Radio.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
1: Ale to stává docela často, že ti doktoři říkají, že tam máš v bříšku třeba kluka, pak to je holka. Přitom by to měli vidět, ne, na tom ultrazvuku, když se tam něco náhodou nepřebejvá.
2: Třeba o tobě si říkali až do 5. roku, že jsi holčička.
1: Ne, to si říkají bohužel doteď.
0: Nejsi snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmínou.

0: Kelly Clarkson, Because of You, tak to je poslední hit mezi 13. a 14. hodinou. Za chviličku Lucie a nejnovější zprávy. Senát vrátil poslancům předlohu ke znovu zavedení EET. Proč? Tak to uslyšíte ve zprávách.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech na vozidlo údržby teď narazíte na jižním Plzeňsku. Jede z Blovic směr Ždírec. No a opatrně taky v Karlových Varech, kde bude ještě hodinu zavřená Ondřejská ulice. Další info z dopravy pište na WhatsApp 720 870 237.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně, vždycky.
4: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
5: Nezapomeňte, že třetinu života strávíte v posteli. Postele Losina.cz.
6: Doubravecký projektor je zpět. Zveme vás na louku u svatého Jiří. 28. film Šviháci, 21.8. Rituál a 22.8. Jak vycvičit draka. Začínáme vždy od 20:30. Vstup je zdarma. Zve vás městský obvod Plzeň 4.
7: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Izolvest. Zavolejte ještě dnes. Izolvest.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Datové schránky mění doménu. Od příští středy 26. srpna budou dostupné pouze na datovka.gov.cz. Uživatelé budou na novou adresu automaticky přesměřováni. Postupný přechod z původní domény mojedatovaschránka.cz na novou začal už na konci června a mimo jiné má pomoci s důvěryhodností webu a bezpečím uživatelů. Senát vrátil poslancům předlohu ke znovu zavedení EET s pozměňovacími návrhy. Podle horní komory by se měl zrušit limit pro osvobození od daně z příjmu u zdravotních benefitů zaměstnanců a EET by se neměla vztahovat ani na bezhotovostní platby nebo prodej produktů přímo od farmářů. Vědcům při zkoumání české přírody pomáhá moderní technika. Nověji odborníci vyzkoušeli také v rezervaci v Milovicích. Co přesně tam udělali, to prozradí ředitel společnosti Česká krajina Dalibor Dostál.
11: Odborníci z Agentury ochrany přírody a krajiny se zaměřovali především na výzkum nočního hmyzu, ale také na výzkum ptáků a netopírů. Automatizovaný systém v Milovické rezervaci pořídil více než 500 000 snímků nočních motýlů, ale zaznamenal také hlasy ptáků a netopírů. Ty potom systém analyzoval s využitím umělé inteligence.
10: Díky automatizaci nemusí vědci tak často jezdit do terénu. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Karlovarský kraj jedná s dalším zájemcem o přestavbu keramky v Karlových Varech. Čerpání více než miliardové dotace na rekonstrukci a dostavbu školy prý není v ohrožení. Uvedli to zástupci kraje a správci stavby za 1,5 miliardy korun. Na té bylo zatím od loňského října prostavěno přibližně 80 milionů korun.
2: Vzduchotek.

0: To znamená, že na Hit Radio budeme už za chviličku roztáčet naši oblíbenou ruletu dvojsmyslů. Zjistíme, kam až sahají hranice vašeho humoru a co všechno si v češtině můžeme dovolit. Počkejte si na to, dáme jeden hit od Calvina Harrise a pak jdem na to.
1: Hit Radio FM Plus. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Calvin Harris na Hit Radio s Hitem Summer. Léto je pořád v plném proudu. Dneska máme 19. srpna. Předpokládám, že v průběhu léta, možná i dneska se vám stane, že půjdete večer třeba ještě někam za zábavou, že jo, za písničkou, jak se říká, a pojedete domů taxíkem, tak jdu roztáčet ruletu. Je před námi naše ruleta dvojsmyslů. Pokud jste nikdy neslyšeli, tak jenom v rychlosti zopakuju pravidla hry. Je to easy, stačí, když se vezmete telefon a na 777-937-777 napíšete nebo pošlete hlasovku, cokoliv, co vás napadne. Jo? Tady jsme na velmi tenkým ledě, tady se opravdu dobrovolnostní meze nekladou, jak se říká. Prostě podle mě jako žádný humor není blbej humor, tak uvidíme. Kam se dneska dostaneme?
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A když právě jdete taxíkem, nebo možná když i řídíte taxíka, to je jedno, prostě co může zaznít v ložnici a v taxíku. Ta čeština je nádherná, ruleta dvojsmyslu je v tomhle naprosto dokonalá, každý si v tom najde přesně to, co chce. Tak já počkám teď chviličku na první...

SMSky, které mi přijdou na WhatsApp 777 937 777. Jasně, Dominik už hned platí, teda posílá, kolik platím, výborně. Tady jsem si myslel, že první zpráva bude trošičku jiná, jo, a teď, a už to tady je, tak samozřejmě. Tak kam to bude, paninko? Výborně. Tak. Já zase za chvilku začnu cenzurovat. Dáme si dva hity. Dašu a právě teď taky Roxette, trošku zvolníme tempo. A vy popuste úzdu vaší fantazii. Co může zaznít v ložnici a v taxiku? 777 937 777.

Aša na Hit Rádiu ve čtvrt na tři. Posloucháte dnešní roletu dvou smyslu, vzhledem k tomu, že je středa odpoledne, tak zase vstupujeme na tenký led. Dneska máme téma, co může zaznít v ložnici a také v taxíku, jo? Tak rovnou jdu na vaše zprávy, které posíláte na 777-937-777. Peťa píše, to je fofr. Jasně, Lucie, můžete zrychlit, pospíchám. Výborně. Lukáš, můžu platit přes QR-ko? Výborně. Jana, dobrý den, trefíte, nebo vás mám navigovat? Au! Jo, jo. Ty mladý kluci ještě neví. Sem se nevejdete, už je vás moc. Týna. Ale tak, Týno. Tady hned další zpráva na to, ta se k tomu vlastně hezky váže. Je nás pět, vlezeme se. Super. Petr, minule jsem svezl vaši kolegyni a celou dobu nezavřela pusu. Nedalo se to poslouchat. Dobře, Peťo. Výborně. Renáta, tak nasedat už tady tvrdnu dlouho. Dobře, bude to těžký. Bude to těžký vybrat jedno nejlepší. Zkusím to. Už za chviličku. Na Hit Rádiu.

0: rádiu ve 14 hodin a 23 minut. Dneska v naší ruletě dvojsmyslu je téma, co může zaznít v ložnici a také, když jedete taxíkem, nebo když nasednete do taxíku a tak. Je to extrémně náročný vybrat jednu nejlepší. A tak místo toho vyberu tady SMSku, která přišla od Karla. Protože vlastně jako nedává žádný tip, ale to, no pochopíte sami, jo. Karel píše, čau, tak to si kujon. Jsem řidič taxíku a poslouchám. Dneska se na směně asi nasměju. Až se zákaznice zeptám, kam to chce, myslím, že vyprsknu smíchy. Rádio poslouchám 20 let za volantem, ale tohle jsem ještě neslyšel. Je to super. Zdraví Karel. Jo, to je super, že tady ještě taky nějaký taxikář, který mluví česky. Wow! Takže... Karle, já ti přeju co nejpohodovější směnu a mysli na Hit Radio, mysli na naší roletu a klidně potom ještě jako napiš, jaká byla ta první věta zákazníkovi nebo zákaznici, kterou si řekl. Díky za všechny zprávy, co jste dneska posílali.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
2: Autocentrum Jan Šmucler, váš autorizovaný prodejce v Plzni a Klatovech. Více na smucler.hyundai.cz.
3: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Zeměživitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program a vstupenky na webu zemieživitelka.cz.
4: Přijdete a chcete podporu. Další řidič s minimálkou a diety v obálce.
5: Máte snad něco lepšího?
4: Řidič kamionu? Jasně, že mám.
5: Jo.
4: Elfline, to je jiný přístup. Vše na pásce legálně, nemocenská normálně.
5: Takže hypotéka z sci-fi není. To ovšem situaci úplně mění.
4: Dovolenou tam netrestaj a klidně vás hned zaměstnaj.
5: To beru. Měj vše legálně. Nebuď placený jen v dietách. Jezdi pro Elfline.
6: Co se děje v Techmánii, když se setmí? V pátek 21. srpna od 6:30 večer to poznáte sami. Noční léto totiž ovládnou 4 živly. Oheň, voda, vzduch a země. Čeká vás večer plný zážitků a interaktivní zábavy. Noční léto v Techmánii. Kapacita je omezená. Vstupenky k zakoupení pouze online.
7: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
9: Pepo, vstávej.
10: Nemusím.
9: Pepo, už je 8, vstávej.
10: Nemusím.
9: Je pátek, Pepo.
10: Nemusím.
9: Musíš už jít.
10: Nemusím.
11: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
12: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
13: Ať už vám jde o tepláky nebo repráky,
14: avokádo či mikádo,
13: ať už chcete tvářinky nebo boxerky,
14: šampiony nebo dresy pro šampiony,
13: rychlé občerstvení nebo jen rychlé nabíjení.
14: Centrum Olympia Plzeň je tu pro vás.
13: Vaše centrum nákupů a zábavy.
14: Olympia Plzeň.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Hit Radio, Temper City, Self Aware na Hit Radio. Je 14 hodin 35 minut. Dneska ve 12 hodin, když byly srdcovky, tak jste mi hodně psali také o píseň Written is a Dancer od Snap. Já jsem srdcovku na přání vybral Metallicu, vzhledem k tomu, že to bylo od maminky pro jejího syna ke 40. narozeninám, ale úplně jsem se jako na to navnadil a říkal jsem si, zítra si ji dáme. Ne, mně se nechce čekat úplně do zítřka. Tak vy taky nemusíte. Dáme si ještě teď po půl třetí a zítra zase v srdcovkách po 12. hodině třeba i to vaše přání. Tak tady je rok 1992.

0: Some Say. Tak je taková příjemná balada. Pokud vám to ale něco jako připomíná, říkáte si, já to znám, jenom nevím, co to je, tak příště, až to uslyšíte, zkuste si to trošku zrychlit a místo Some Say si tam dodejte I'm Blue, Blue Dabadi, a jste doma. Ano, a možná, že právě i tenhle legendární hit Blue Dabadi, tak uslyšíte i dneska na Hit Rádiu mezi 18. a 21. hodinou, kdy vám opět budeme hrát ty největší hity z 90. let a také z milénia. No a další perly z 90. let uslyšíte, jak jsem říkal už před chvíličkou, zítra v srdcovkách na Hit Rádiu ve 12 hodin. Jestli máte nějaký tip už teď, klidně i vy se můžete podílet společně se mnou na přípravě našeho oblíbeného pořadu našich srdcovek a můžete posílat tipy, co byste tam chtěli slyšet. Ta cesta je jednoduchá, buď přímo sem na WhatsApp Hit Rádia 777-937-777 nebo klidně e-mailem, nám to sem chodí do studia taky, a nebo klidně můžete i mě do soukromí zprávy na Instagramu. Tam to čtu taky, takže klidně i tam to můžeme spolu rozebrat. Budu se na vás těšit zase zítra, já jsem Jirka Pelnář a od 15 hodin tady pokračujeme dál v rámci odpolední show, no a samozřejmě, že do té doby Nico Santos, Rihanna, taky Huntrix, Oscarový hit Golden na Hit Rádiu.
1: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
2: Snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
3: Sudovi šrot, republice ocel.
4: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany. www.sudasrot.cz.
5: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.

0: Muži. Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
0: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Píšu kreslí maluju, tušky z tehdro miluju.
3: Největší papírnictví v Plzni, Farského 6, Plzeň, Slovany. Top papírnictví CZ.
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Pak přijeďte do AutoESA.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
5: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
4: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
5: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
6: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservice.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
7: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
9: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
8: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
10: tisku levně CZ.
11: Náplně hned.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech, opatrně v Příbrami, Plynárenská ulice, tady se došetřuje srážka osobního auta s chodcem. Další informace, tak nám posílejte na WhatsApp 720 870 237.
1: Přijeďte do autosalonu k Honzovi Matulkovi a vyzkoušejte nové vozy Dongfeng. A nyní i prémiovou značku Hongxi. Auta od Matulky. Auta jako ze škatulky.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autovolv. Autorizovaný partner Volvo. Autovolv.cz.
4: Přijďte se odborně poradit. Na zdravý a kvalitní spánek jsme tu my.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
11: Máme 15 hodin, jsou tu krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkártová. Pěkné odpoledne. Lidé v Nejtku o teplo nepřijdou. Kvůli rostoucímu dluhu majitele bytových domů reálně hrozilo, že bude bezmála 90 domácností od příštího týdne nejen bez tepla, ale taky bez teplé vody. Podle posledních informací dlužnou částku majitel uhradil, proto k opatření nedojde. Dálnice D5 prochází rekonstrukcí. Aktuálně se opravuje úsek mezi kilometry 110 a 100 ve směru na Plzeň. Dálnice z Plzně do Rozvadova patří k nejstarším v Česku. Právě vinou stáří a vysokého zatížení kamiony jsou některé její části už na hranici životnosti. Pozor na falešné nabídky dovolených. Na sociálních sítích přibývají případy, kdy lidé posílají 10 000 korun neznámým organizátorům zájezdů. Nakonec přijdou nejen o peníze, ale i o dovolenou. Jak podvod poznat, radí Kateřina Chaloupková z Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.
12: Žádná cestovní kancelář neprodává zájezdy prostřednictvím sociálních sítí. Může sice inzerovat, ale následně bývá vždy sepsána smlouva o zájezdu, kde jasně vidíme, kdo je pořadatelem. Je tam IČO, kontaktní informace, funkční webové stránky, funkční telefon.
11: Vždy je důležité ověřit, zda jde o cestovní kancelář, která má oprávnění zájezdy prodávat. No a jdeme taky na fotbal. Odložená utkání 5. kola první ligy mezi Jabloncem a Ostravou a Hradcem Králové a Plzní se budou hrát ve středu 9. září. Zápas na severu Čech bude mít výkop v 17 hodin. V Hradci se pak bude hrát o 2 hodiny později.
13: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovo Kasejovice jede za každého počasí.
14: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovo Kasejovice. Tak čau, viď.
11: Předpověď na čtvrtek nám pro západní Čechy slibuje většinou polojasno, místy oblačno. Dopoledne a pak ještě k večeru budou častější dešťové přehánky. Na teploměrech zítra naměříme mezi 23 a 27 stupni. Teď už začíná středeční divoký západ.
1: Hit Radio FM+.
0: Je to tak nádherný odpoledne všem, od Taše až po Prahu. Dokonce i v Křečovici ladíte divoký západ, který dneska uvádí.
15: Letecké ESO v Chebu, pátrání po úplně nové po mně a k tomu zhodnotíme, jak se povedla rekonstrukce americké v Plzni.
0: Simple Plan, taky jeleni, to dál z muziky, posloucháte Hit Radio FM+, díky moc za to a krásnou středu.

0: Aktuálně na cestách a to s Jelen Festy. Teď byly o víkendu i u nás na západě Čech. Tohle je Jelen, tady je Hit Radio FM Plus a taky Divoký západ.
1: Já jsem se včera vůbec poprvé prošel po nově otevřené americké slibovaná sdílená zóna. Si myslím, že za mě teda jako přinesla víc komplikací než užitku, protože to, jak se tam jako lidi a auta pohybujou, to je úplně totálně matoucí. Musím a fakt říct.
0: Pojďme na začátek. Mluvíme o americký v Plzni, což jako doteď byla prostě jako celkem významná ulice, byl tam pomník, ale jinak asi nikdo netuší, kdo není plzeňský, o co jde. Jo, tak tahle ta ulice prošla rekonstrukcí a vzniklo tam něco, co je unikát v rámci západu Čech, jmenuje se to sdílená zóna.
1: Prej tam jako můžou auta, trolejbusy, autobusy a zároveň i chodci, všichni. Jako maximální povolená rychlost, kterou se tam můžou pohybovat, má být prej 20 jako kilometrů za hodinu, ale to jenom v úseku, který je dlouhý asi 250 metrů. Jinde zase všechny jako můžou jezdit 50.
0: No a jak to tam teda funguje jako v praxi?
1: No, kamaráde, ty chodci si myslí, že jsou na pěší zóně, jo, a myslí si, že mají absolutní přednost před úplně každým.
0: Ale to je sranda, protože v této sdílené zóně platí, že všichni se musí respektovat. Takže ten chodec tam může chodit a ty mu musíš dát přednost, nesmíš ho ohrozit, nesmíš ho před.
1: Ano,
0: bacha, je tu jedna výjimka. Pokud by se ve sdílené zóně náhodou objevila ještě tramvaj, což my tady nemáme, tak ta jediná má přednost. Jo, jinak ne, prostě autem smůla, musíš počkat, než to ten děda přejde.

0: Karen a Ordinary, tady je divoký západ Hitrády a FM+, který řeší palčivé problémy západu Čechů. Dneska je to teda rekonstrukce americké ulice v Plzni, kde vznikla takzvaná sdílená zóna.
1: No hele, za mě je to velmi matoucí, podle mě se to moc jako nepovedlo, protože z ničeho nic máte na, dá se říct, celkem dopravní tepně v Plzni. Tak z ničeho nic, tam máte prostě zónu, kam někdy můžou auta, někdy zase ne, a můžou tam jezdit maximálně 20-kilometrovou rychlostí a ještě k tomu jim tam můžou skákat chodci pod auta, teda pod ty kola. Celý mi to přijde takový neúplně šťastný, ale napsala mi moje holka, aha, nás teďka poslouchá, říká: Davide, prosím tě, buď drobet optimistický do toho rádu. Zkus na té rekonstrukci americké třídy v Plzni, zkus na tom najít něco pozitivního, a já jsem našel.
0: No, já vím, že tam třeba jako přibyly stromy.
1: Jo,
0: tak to je fajn, ne?
1: Jo, a musí se uchytit samozřejmě. Každý strom navíc jako,
0: buď
1: se
0: optimist.
1: Uchytí. Jo, no, ale to tak je. Nejoptimističtější a ta nejpozitivnější věc na rekonstrukci americké třídy v Plzni je to, že už skončila.
0: A v tomto případě by si měl být optimista u každé takové rekonstrukce.
1: No, na dopravní uzavírky, který nás teďka ještě drobet trápí. A kdy taky skončí to trápení, na to se podíváme za chvilku. Poslouchejte dál, Hit Radio FM+.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
3: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
4: A?
3: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
4: nepřežijí.
3: Naštěstí Baumax má řešení.
4: Dětský a studentský nábytek. Lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: West Bohemia Tour. Světová cyklistická špička v Plzeňském kraji. Přijďte fandit týmům z Tour de France. Od čtvrtka 20. srpna do neděle 23. srpna se na vás těšíme na vrchu Radyně, na náměstí v Rokycanech, na náměstí v Klatovech a na Vinicích v Plzni. Trasy jednotlivých etap najdete na www.westbohemiatour.cz. Fandíme světové cyklistice.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
7: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z Prodoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Prodoma a na pro-doma.cz.
8: Attention!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
8: Yes!
9: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
11: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
12: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
11: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
12: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
11: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602-489-489.
12: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Plzeňsko a západní Čechy.
13: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
14: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
15: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
16: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
17: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu.
16: Byty Dobřany.cz.
17: V Dobřanech se žije dobře.
18: Nestíháte se orientovat na trhu práce? Orienta to udělá za vás a rychleji, než byste čekali. Každý si u nás vybere. Klatovská třída Plzeň. Orienta.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Tak my tady říkáme Trubka Tyč, BB Rexa a Faithless, ladíte Divoký západ Hit Rádia FM+. No a my se vrhneme na další uzavírky.
1: Ano, mysleli jsme to dobře, dopadlo to jako vždycky. Já se teda teďka vracím zase zpátky k té americké, která přináší úplně jako nesmyslný chaos. Osobně se modlím, aby tam nikoho nepřejeli. Ale věřím, že to jako není jediný místo, který se na léto rozkopalo, teda věřím. Vím to moc dobře a schválně bych docela rád věděl, jak to máte vy. Napište nám na náš WhatsApp 720 870 237. Jaká dopravní uzavírka a rekonstrukce vás jako nejvíc vytáčí, co vás prostě fakt nejvíc štve, co je nejvíc protivný.
0: A ty máš jako něco krom té americký ještě, co tě jako teda drásá?
1: Hele, mě osobně ne, ale mám kamaráda, který bydlí ve Zruči.
0: Aha.
1: Tam jezdil přes Bílou horu.
0: Hmm.
1: No a ta Bílá hora je prostě snad ještě na celý rok jako uzavřená a to je teda jako ze Zruče se prostě stal jakýsi ostrůvek, jako ke kterému se prostě prakticky jako nemůžeš dostat, aniž bys ti nějaký policajt nedal pokutu.
0: Hustý. Já teda musím jako za sebe říct, že Otravný je to na průtahu Planou. Tam teďko dělají dokonce semafory, což je teda jako já si o to myslím svý, ale budíš, jako já tam nebydlím, jenom tam projíždím.
1: A na průtahu dělají semafory, cože?
0: No, jak objíždíš Planou, že no. Na Tachovsku, tak prostě tam u toho obchoďáku, kde si krásně to jako prosvišťou úplně na pohodu, tak teď budou semafory. To je nějaký trend, že jo, v Dobřanech je taky jako přidělali.
1: Děkujeme.
0: Ale já bych chtěl teda jako si postěžovat, protože u nás na Psi trasa Chotěšov-Kotovice, tam teď začali opravovat taky. Ale bacha, jako ten styl opravy je, nalijeme na to tekutý asfalt a vysypeme na to asi tak tunu štěrku. Jo, pak budou jezdit lidi, oni to do toho zajezdí, silnice za dva roky vypadá úplně stejně. Ne, ale my jsme to opravili. Jo. A ten způsob toho, jak jim to opravujou, hele, tam je úplně jedno, že jezdí někdo v protisměru. Jo. Sedí tam u toho pán, který by měl asi korigovat tu dopravu, tak ten si rozložil křesílko takhle jako v tom příkopě, vyndal si slunečníček, zapálil si cigaretku a kouká, jak nikdo neví, co má dělat. To je něco tak kouzelného. Už aby to bylo hotové. To bude opravdu ta nejpozitivnější věc na tom.
2: Každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: čas od času sáhneme do našeho hudebního archivu a děláme to rádi, protože víme, že vás to baví. Tady je Hit Radio FM Plus a taky Divoký západ. Váš parťák na celý odpoledne. Řešili jsme tady opravenou americkou a rozkopaný další silnice a dost často nám píšete na náš WhatsApp, že v tuhle chvíli je vlastně jako lepší jezdit po městě na kole než autem.
1: Slyšeli jste pak, že teda máte nějaký jízdní kolo, slyšeli jste o syntetické DNA. To je taková neviditelná značka, která může pomoci třeba při krádeži. Teďka lidi mají opravdu jako neuvěřitelně drahý kola. Mám kamaráda, ten má kolo drahý jak auto, prostě to má dražší než normálně pojetý auto, no když je to elektro, víš, tak prostě ceny opravdu jako naskakujou. No a když vám náhodou to kolo někdo ukradne a nedej bože se to kolo někde najde, tak je vlastně velmi těžký. No, to se totiž tak často nestává, ale je vlastně jako velmi těžký prokázat, že právě tohleto kolo, co se teďka našlo, že je tvoje.
0: No, a... no tak přijdu a řeknu, to je moje, ne, to poznám, když jsem na něm jezdil, tady mám ošoupanou sedačku od mý zadnice.
1: No, dobře, tak to policajtu úplně jako nestačí. Naopak, dobře poslouží syntetická DNA, což je prostě neviditelná značka, kterou ti teďka zdarma policajti nanesou na kolo. A v případě, že by se ti ukradlo, tak ty jenom řekneš, hele, tady si projděte mou syntetickou DNA, to je moje.
0: Že to dělají zrovna na konci léta, viď?
1: Že to dělají, no to úplně nevyšlo, ale když budete mít cestu na Bolevák, tak právě tam můžete potkat policisty z městské policie Plzeň a ty vám zdarma na vaše kolo nanesou syntetickou DNA.
2: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
3: Porsche Plzeň. Dobrý den. Už jste slyšeli o nabídce Audi Q7 Perfection u nás v Porsche Plzeň?
4: Máme posledních 13 vozů skladem. Taková šťastná třináctka.
3: A víte, co na tom nejlepší? Tahle třináctka fakt přeje.
4: Výkon, technologie, bohatá výbava. A teď za cenu, která vás dostane.
3: To je Audi Q7 Perfection.
4: Přesně tak. Posledních 13 vozů a kdo zaváhá,
3: ten nejezdí.
4: Využijte vaši šanci. Těšíme se na vás. Porsche Plzeň.
5: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
6: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
7: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci. Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc. A banány kilo za 18,90. Penny.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
11: Pepo, vstávej.
12: Nemusím.
11: Pepo, už je 8, vstávej.
12: Nemusím.
11: Je pátek, Pepo.
12: Nemusím.
11: Musíš už jít.
12: Nemusím.
10: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
13: Doubravecký projektor je zpět. Zveme vás na louku u svatého Jiří. 28. film Šviháci, 21. 8. Rituál a 22. 8. Jak vycvičit draka. Začínáme vždy od 20:30. Vstup je zdarma. Zve vás městský obvod Plzeň 4.
14: Nákupy v online shop CZ.
15: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
14: www.onlineshop.cz.
16: Nestíháte se orientovat na trhu práce? Orienta to udělá za vás a rychleji, než byste čekali. Každý si u nás vybere. Klatovská třída Plzeň. Orienta.
17: Hit Radio FM Plus.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: divoký západ, hit rádia FM+, z Finska zase zpátky sem k nám do České republiky. Za chvilku jsou tu zprávy a v nich se dozvíte, že se posouvá termín, kdy se budou vystavovat letos korunovační klenoty.
1: A jako proč?
0: No to řekne Bára za chvilku ve zprávách.
1: No ne, já nechci čekat, tak to řekni proč.
0: Takhle to nefunguje, Jakube, jo? Pracujeme v rádiu a my řekneme, máme tady informaci, jo? A k té informaci přidáme další informaci, ale na to si musíte počkat.
1: Ne, tak řekni proč, že Bára k tomu přidá další informaci.
0: Takhle to nefunguje.
1: Ona poví, kdy to bude posunutý, mě zajímá.
0: Ne, Báro, prosím tě, nic neříkej, jo? Jakubovi nic neříkej. Dobře. Zprávy jsou tady za chviličku, dřív než řeknete korunovační klenoty.

0: Krásný odpoledne, tady je Hit Radio FM+, jak to vypadá aktuálně na silnicích, to vám řekne Jakub.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech, stále opatrně v Příbrami, plynárenská, tam se může došetřovat střet osobního auta s chodcem. Jinak další větší komplikace teď aktuálně hlášen nemáme, tedy krom dlouhodobých uzavírek. Vaše další info, tak to posílejte na WhatsApp 720 870 237.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
6: Nové All for Hockey CCM v OC Plzeňka. Výbava, servis a navíc střelnice, kde si všechno rovnou otestuješ. All for Hockey CCM. Gerská 34. Pro všechny, co milují hokej.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
14: Máme 16 hodin, jsou to další krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. V Karlovarském kraji skončil stav zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. Nařízení, které zakazovalo rozdělávání ohňů nebo používání pyrotechniky, vyhlásil koncem července hejtman Petr Kubis na základě doporučení hasičů. Protože ale po vlně veder dorazily už i deště, nebezpečí vzniku požáru se snížilo. Nový zoovláček jezdí ulicemi západočeské metropole. Po dlouhých 20 letech došlo k jeho výměně a tak teď cestující vozí z centra do zoologické zahrady nová souprava designu žirafy. Vláček má dva vagonky a tak najednou sveze až 72 lidí. Nic jiného se nemění. Stejná zůstala trasa i časy odjezdu.

0: Jiří Weber a Václav Pletka.
1: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovo Kasejovice jede za každého počasí.
2: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovo Kasejovice. Tak čau, viď.
0: Podle předpovědi u nás zítra bude hlavně polojasno, přechodně i oblačno. Dorazí občasný slabý déšť nebo přehánky. Teploty zítra odpoledne vystoupají mezi 23 a 27 stupňů Celsia. Teď už pokračuje divoký západ s Davidem a Kubou.
3: Hit Radio FM Plus.
4: 4 minuty po 16. hodině přejeme krásnou středu.
5: No a posíláme další hity za chvilečku. Shakira, ta teď hodně frčí, a taky Coldplay.

0: Čekra a Zoo, posloucháte Divoký západ Hitrády a FM+, syntetická DNA, možná trošičku sprostý slovo, ale velice užitečná věc, která vám může uchránit kolo, respektive pokud vám ho někdo ukradne, tak se pozná, že je skutečně vaše. My jsme tady říkali, že v Plzni se teďko značí, ono to bylo teda konkrétně včera, takže pokud jste dneska vyrazili na Bolevák, tak tam bohužel nikoho nepotkáte. Ale ta akce probíhá pravidelně a další značení bude probíhat 11. září.
1: Kdybyste náhodou měli pocit, že za chvilku vám někdo to kolo ukradne, jo, takový FOMO trošičku. Kdybyste něčím podobným trpěli, tak ale můžete využít služeb městské policie. V Lobzích je stanice v ulici Polední, konkrétně Polední 6. A tam, když dopředu zavoláte, tak se se strážníkama můžete domluvit a oni vám to tam přímo na místě na kolo nanesou.
0: No a to podstatné, tohle je dokonce celorepubliková akce, takže pokud třeba nejste úplně z Plzně, můžete se ozvat na nejbližší služebnu městské policie ve vašem městě, jestli náhodou to nedělají taky.

0: Taylor Swift, posloucháte Hit Radio FM Plus a Divoký západ. Za chvilku si s Pokáčem zahrajete solitér.
1: Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: Tady je nejlepší dopravní servis na západě Čech. Zdržení, čekejte na dálnici D5. 13,5 km z Prahy na Plzeň. Tady stojí odstavené porouchané auto, bacha na to. A stojí nám to na D5 na úrovni Heřmanovy huti ve směru z Rozvadova na Plzeň. Kvůli opravě dálnice se tvoří kolony od 102. až po 107. km. Tak opatrně a pomalu do kolony dojíždějte. Vaše další info, tak to nám posílejte na WhatsApp 720 870 237.
1: Jenom hity. Hit Radio.
3: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
4: 3, 2, 1, jedem! Rozjeď to, než zazvoní. Přijď se bavit v sobotu 29. srpna do OC Rokycanská. Těšit se můžeš na Pump Track, vystoupení BMX jezdců, herní zóny Hot Wheels a Barbie, našlapané soutěže i DJský set. Startujeme už ve 13 hodin, tak naskoč a užij si poslední prázdninovou jízdu naplno. Těšíme se na tebe. OC Rokycanská.
5: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
6: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
7: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
8: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.
9: Nápady, tipy, inspirace.
10: Šumava žije!
9: Šumava žije CZ.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
12: Navštivte největší specializovanou prodejnu postelí a matrací.
13: Postele Losina.
14: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
15: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.
1: Radio. Když jede

rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp z Hit Rádiem. Hit Rádio.

0: díváš.
1: Boží pokáč a solitár, tady je divoký západ Hitrády a FM+. Příští týden, příští víkend nesmíte chybět na letišti v Chebu. Bude se tam lítat.
2: Ano, letecký den v Chebu, věřím, že se na to určitě těšíte 29. a 30. srpna, pěkně na konci prázdnin. Na www.leteckýdenchyb.cz tam se dozvíte program a když tam zapátráte, tak taky zjistíte, že na této letecké akci se objeví asi to největší létající ESO, který u nás kdy bylo. Víš, že to je?
1: Martin Šonka.
2: Martin Šonka, žádnýho jiného pilota stejně neznám.
1: Neznám.
2: Ale opravdu Martin Šonka se ukáže v Chebu a dokonce tam bude lítat na dvou strojích. Jsem zvědavý, jestli na jednou.
1: Stopro.
2: Určitě. A jeden z těch letounů, který tam bude pilotovat, tak na něm se trénují dokonce vojenští piloti. Tak hustý. Jsem docela zvědavý. Mimochodem, my na letecký den do Chebu budeme od příštího týdne rozdávat lístky. Takže o tom, jo, jenom tak jako netlacháme tady, jo, máme...
1: No, upozorňujeme dopředu, že můžete jednak vyhrát, anebo si je koupit na leteckýdenchyb.cz. Posíláme taky další hity. Bon Jovi Always.

0: Pink, krásné odpoledne. Divoký západ zdraví, Kato a John, to dáme za chviličku. A teď je tu další puma. Ta jeho česká, o tý se mluví, že by to měla být nějaká přerostlá kočička, že to možná puma nebude. Ale na česko-polských hranicích fotopast zachytila pár dní zpátky skutečně pumu.
1: Já jsem viděl nějakou fotku a to teda si s žádnou velkou kočkou nespleteš.
0: To ne.
1: To je větší než rys, tyjo, to je opravdu prostě ostrá velká puma. Jako, a když říkáš, že je na polsko-českých hranicích, není pochyb, že jde k nám.
0: Jako do Česka?
1: Ano, do České republiky. Jako, vem si to, ty polský potraviny, to prostě není žádnej šlágr a pumy, jak víme, mají velmi mlsný jazyček.
0: Tak to by nás vlastně mělo těšit. I když nejsem si tím úplně jistý. Oni takhle jako Poláci mají zase daleko lepší dopravní infrastrukturu než my. Možná kdyby neměli ty cesty, že by tam puma zůstala, protože by k nám nedošla. Takhle se zasekne u Ostravy, ona přes D1 k nám nedojde, nebo.
2: Tě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Aničko, pojď se nachystat do školky. Co všechno budeš potřebovat?
4: Pyžámko s jednorožcema.
3: Máme.
4: Bundu a sovčelky s kočičkama.
3: Už jsem objednala z V-Martu. Zítra nám to přivezou.
4: Tepláčky, tyhle mám děravý.
3: Máme tyhle s dvojitými koleny.
4: A hlavně médium.
3: Neboj, máš ho už v batůšku.
4: Tak jo, to už je asi všechno. Jdem si už hrát?
3: Pyžámka, tepláky, mikiny i sovčelky najdete na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Sobiesuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
8: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-NCZ.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
12: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
13: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
14: Ale to stává docela často, že ti doktoři říkají, že tam máš v líšku třeba kluka, pak to je holka. Přitom by to měli vidět, ne, na tom ultrazvuku, když se tam něco náhodou nepřebejvá.
15: Třeba o tobě si říkali až do 5. roku, že jsi holčička.
14: Ne, to si říkají bohužel doteď.
13: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem

0: Imagine Dragons a Demons. Blíží se nám taky zprávy v 17 hodin, no a v nich se podíváme do Srbska, dáme si malou lekci srbštiny. Co jste možná o Srbsku nevěděli, že tam v životě neviděli srbské risotto.
1: Ano, úplně stejně jako pštros nikdy neviděl pštrosí vejce.
0: Víš, a když ho snáší.
1: Z těch našich jídelen, myslím.
0: Jo.
1: Úplně podobně. Nebo Španělsko ptáčka, Holandsko řízek a tak dál. No každopádně k nám na západ Čech přijede Crvená zvezda, jestli to říkám správně.
0: FK, Crvená zvezda.
1: Ano, každopádně tím stoupíme.
0: Jo, to je Crvená. Asi Červená hvězda, bych
1: Drobec
0: řekl.
1: Se do toho zamotáváme, asi to necháme všechno na báze, která vám řekne k tomuhle utkání všechno podstatné. Už za chvilku jsou tu zprávy.
0: Teď Rozé a Bruno Mars.

0: Katka Marie Tichá, posloucháte Hit Radio FM+. Zprávy už za chviličku a předtím pohled na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech, opatrně na dálnici D4, ve směru s Příbrami na Písek, na 55. kilometru na dálnici někdo zaparkoval auto. Vaše další komplikace, tak ty posílejte na náš WhatsApp 720 870 237.
2: Přeprava zásilek, řešení na míru. Rayman Logistics. Mezinárodní i vnitrostátní přeprava. Kompletní logistika, včetně skladování.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Co se děje v Techmánii, když se setmí? V pátek 21. srpna od 6:30 večer to poznáte sami. Noční léto totiž ovládnou 4 živly. Oheň, voda, vzduch a země. Čeká vás večer plný zážitků a interaktivní zábavy. Noční léto v Techmánii. Kapacita je omezená. Vstupenky k zakoupení pouze online.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Izolvest. Zavolejte ještě dnes. Izolvest.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
12: 17 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. Památky na západě Čech se chystají na Hradozámeckou noc. Proběhne už o tomto víkendu v sobotu a centrem dění bude Horšovský Týn, který chystá i bohatý doprovodný program. Vyrazit ale můžeme taky na zámek Kozel, do Manětína nebo Nebílov. Podrobnosti jsou u nás na webu. V Klatovech vzniklo první chráněné bydlení svého druhu. Nachází se v Aretinově ulici a poskytne zázemí 7 lidem. Komu přesně je určeno, to ví mluvčí města Radmila Nagovská.
13: Chráněné bydlení představuje moderní formu pobytové sociální služby, umožňující lidem s různými typy zdravotního postižení žít co nejvíce samostatným způsobem života. Klienti chráněného bydlení budou mít k dispozici kvalifikovaný personál.
12: Lidé se do nových bytů začnou stěhovat už letos na podzim. Letošní prázdniny jsou pro horskou službu rekordní. Přibývá hlavně úrazů na kolech a koloběžkách, ale také kolapsů z horka. V průměru musí záchranáři vyjíždět ke 30 případům denně. Fotbalová Plzeň zítra rozehraje další evropskou sezonu. Viktorka se představí v Bělehradu, kde v boji o ligovou fázi soutěže vyzve Červenou zvezdu. Hrát se bude od 20 hodin. Odveta je pak na programu o týden později a dobrá zpráva. Lístky na domácí utkání jsou pořád ještě v prodeji.
14: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovo Kasejovice jede za každýho počasí.
15: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovo Kasejovice. Tak čau, viď.
12: Na západě Čech zítra budeme mít hlavně polojasno nebo oblačno s teplotami mezi 23 a 27 stupni. Počítat máme taky s občasným slabým deštěm nebo přehánkami. No a teď už si slovo opět berou i Kuba s Davidem.
10: Hit Radio FM+.
0: Vlouku po 17. hodině, my jsme tu s vámi dál, divoký západ.
1: A před náma hned dvě letní pecky, Miley Cyrus a Neil Diamond.

0: New Diamond, Tattoo Friends, ladíte divoký západ Hitrády a FM Plus, krásný odpoledne.
1: Věděli byste, čím jsou známí Hartmanice? Ano, dělají se tam pěkný prasárny. Pozor, já dovol mi to ještě opravit. Točí se tam pěkný prasárny. Hartmanice je malý městečko, kam každý rok přijíždí tisíce lidí na krásnou akci, na mistrovství v opékání prasat. V letošním roce, který se uskuteční 12. září, se zúčastní 18 grilovacích družstev, kamaráde. 18 prasat na rožni.
0: Tak si to vem, jo. 18 družstev krát zhruba 35-40 kilo může mít to prase.
1: Já bych řekl, že víc.
0: No, tak jako ono samozřejmě něco dáš pryč, jo, aby se ti to na ten grill jako vešlo, jo. Průměrně, co vím, že se jako dělají prasátka, tak mívají 45-40, tak to máš téměř jako půl tuny masa, kámo. Půl tuny masa v Hartmanicích.
1: To bude málo. To nevystačí.
0: Jestli vyrazíš, tak rozhodně.

0: Zara Larsson a Lush Life. Tady je Divoký západ už za dva dny. Pátek po 12. hodině pro vás opět budeme mít 10 000 korun na tankování.
1: Jupi a jej! Na konci prázdnin se takováhle věc hodí. Za jak dlouho byste asi projezdili 10 000 korun?
0: Já si myslím, že bych to měl tak na čtvrt roku.
1: Já taky, člověče. Hmm. Jo, teda samozřejmě, pokud bych jenom tankoval, kdybych k tomu jedl i všechny ty párečky jo, a ty, no to... ty dobroty a tak, jako to bych dal do měsíce pryč.
0: Ano, máme pro vás přednabitou Tank Easy kartu do sítě čerpacích stanic Orlen a nejenom, že můžete nakoupit pohonné hmoty, ale dokonce právě všechny ty dobroty, které tam mají. Tak jestli chcete vyhrát až 10 000 korun, 10 jednoduchých otázek za každou správnou odpověď, tisícovka na té kartě a v pátek po 12. hodině je šance pro vás. Za chviličku třeba ještě Dan Barta. Hit Radio. Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Desátky non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu.
2: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
3: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
4: Sudovi šrot, republice ocel.
5: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křimice a Nýřany. www.sudasrot.cz

0: si koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program a vstupenky na webu zemeživitelka.cz.
2: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
3: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
4: Píšu kreslí maluju, tušky z tehdro miluju.
5: Největší papírnictví v Plzni, Farského 6, Plzeň Slovany. Top papírnictví CZ.
6: Usnula?
7: Asi jo.
6: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
7: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
6: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
8: Kdo na to jde od ESA, koupí auto od ESA.
9: Ať už vám jde o tepláky nebo repráky,
10: avokádo či mikádo,
9: ať už chcete tvářinky nebo boxerky,
10: šampiony nebo dresy pro šampiony,
9: rychlé občerstvení nebo jen rychlé nabíjení,
10: Centrum Olympia Plzeň je tu pro vás.
9: Vaše centrum nákupů a zábavy.
10: Olympiaplzeň.cz.
11: Doubravecký projektor je zpět. Zveme vás na louku u svatého Jiří. 28. film Šviháci, 21.8. Rituál a 22.8. Jak vycvičit draka. Začínáme vždy od 20:30. Vstup je zdarma. Zve vás městský obvod Plzeň 4.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Cyril, posloucháte Divoký západ Hit Radio FM+, krásný odpoledne.
1: Kdo můžete, běžte darovat krev. Už několik dní totiž v České republice je opravdu kritický nedostatek krevních zásob. A to nejenom u nás na západě Čech, dokonce i ty velký krevní banky v Praze hlásí jako opravdu velký problém a všichni prosím přijďte.
0: Jak se to stalo, že jako uprostřed léta došla krev?
1: No všichni odjeli, dárci odjeli na dovolenou a bohužel v létě je taky nejvíc úrazů. Jo, takže jasný, prostě tý krve je teď opravdu nedostatek, můžete vyrazit jak v Klatovech, v Domažlicích, v Karlových Varech, v Sokolově, v Chebu. Na každý hematologii vás hrozně rádi přivítají, stejně tak třeba v Plzni na Borech a to přímo v transfuzce.

0: Alvaro Soler, hezký odpoledne, Dua Lipa za chviličku, no a teď to, co se u nás děje. Kam
1: vyrazit? Zítra opravdu velká událost v Klatovech na nově zrekonstruovaném zimáku západočeské derby. Plzeň versus Karlovy Vary. Vstupné za stovku a vítěžek poputuje na dobrou věc. A jestli nemáte program na sobotu, tak vás nasměruju do obce Letce, tak právě tam se v sobotu 22. srpna bude konat den s hasičema. Těšte se na ukázku hasičských vozidel, prohlídku techniky a samozřejmě pro děti hasičská pěna.
0: No jasně, to nesmí chybět. Já vás pozvu do Hranic, kousíček nad Aší, protože tam proběhne v sobotu Mariánská pouť a to přímo na náměstí. Hrát bude KV band Karlovy Vary. O zábavu bude postaráno po celý den od 10 až do 8 do večera. No a stále můžete vyrazit taky do Verušiček na prohlídku unikátního podzemního bunkru Jasir. Kdybyste nevěděli, jak to vypadá, tak je to opravdu komplexní vojenský bunkr, který dneska je jaksi odtajněn a můžeme si ho prohlídnout. Mají tam dokonce i vlastní hospodu. Rezervace vstupenek na jasir.cz.
2: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofmplus.cz.
3: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
4: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
5: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Autocentrum Jan Šmucler Plzeň, Horšovský Týn a Klatovy. Šmucler.cz.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: 3, 2, 1, jedem! Rozjeď to, než zazvoní. Přijď se bavit v sobotu 29. srpna do OC Rokycanská. Těšit se můžeš na pump track, vystoupení BMX jezdců, herní zóny Hot Wheels a Barbie, našlapané soutěže i DJský set. Startujeme už ve 13 hodin, tak naskoč a užij si poslední prázdninovou jízdu naplno. Těšíme se na tebe. OC Rokycanská.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
10: Pepo, vstávej.
11: Nemusím.
10: Pepo, už je 8, vstávej.
11: Nemusím.
10: Je pátek, Pepo.
11: Nemusím.
10: Musíš už jít.
11: Nemusím.
12: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
13: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
14: Přesvědčte se o největším výběru postelí a madrací. Postele Losina.cz.
15: Hit Radio FM Plus.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: David Guetta a Terry Swims. No a před náma poetika. Teď ještě ale taky souhrn toho nejzásadnějšího, o čem jsme dneska mluvili.
1: Ano, v dnešní nejposlouchanější odpolední show na západě Čech jsme se prošli po nové americké třídě v Plzni. Za mě je to trošičku vodržku. Sdílená zóna, kde vedle sebe jezdí auta, motorky, autobusy a ještě se mezi nimi jako proplejtají chodci. Nikdo nemá přednost a zároveň všichni. No, doufám, že to tam neskončí nějakou nehodou a že se nějaký chodec nepřiplete pod koli třeba trolejbusu. Protože potom by se ta ulice zase musela předělat, rozkopat a na půl roku zavřít.
0: No a máme tady taky další pumu. Po jihu Čech se puma totiž objevila na česko-polských hranicích, konkrétně kousíček od Ostravy. A zatímco na jihu Čech to jako úplně jistý není, tady je to tutovka. Zachytila jí fotopast z několika metrů za bílýho dne a je to fakt jako na tuty rozeznatelná puma. Není o čem pochybovat. Možná si říkáte, hele, žádná panika, klid, je to Ostrava, to je daleko, je to Polsko. Já bych jenom rád zdůraznil, že v roce 2025 k nám přišel na Šumavu los Emil a ten přišel také z Polska. Ale trvalo mu to pár měsíců, tak ještě máte časy zbalit.
1: Emila jsme si nechali, pumu nechcem. S tou si běž zpátky do Polska. Takový to bylo dneska. Divoký západ je tady zase zítra ve čtvrtek od 15 hodin. Buďte s námi.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Dobrý podvečer, před 18. hodinou podíváme se na silnice v Ostravě v Rudné ulici ve směru na Opavu. U sjezdu na Plzeňskou překáží dva spadlé stromy, na místě jsou hasiči, počítejte s kratším zdržením. D1, 190. kilometr u Brna směrem na Vyškov. Tady došlo k nehodě motorky s dodávkou, blokují jeden jízdní pruh a kolona má aktuálně zhruba kilometr. V Praze v těchto chvílích počítejte s více auty na Štěrboholské a na úrovni Štěrbohol hlásíte kolony v obou směrech. Budete i pražským okruhem na sjezdu z D5 směrem k D1 nebo v tunelech Strahovský a Bubenecký směrem na Troju. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně, vždycky.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
6: Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: It's Hozier.
9: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Izolvest. Zavolejte ještě dnes. Izolvest.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. V Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji hrozí dnes v noci silné bouřky. V noci na pátek se pak mohou objevit také v pásu na jihovýchodě země. Doprovázené budou nárazy větru a kroupami v výstrahu vydali dnes meteorologové. Kvůli suchu a poklesu hladin vodních nádrží pomáhá Povodí Vltavy vytahovat rekreační lodě z Orlíku a Slap. Tento týden mohou majitelé plavidel na přehradách využít jeřáb zdarma. Zájem ale není velký a rezervační systém není naplněný. Mluvčí Povodí Vltavy Pavlína Mertl k situaci na Slapech.
10: Na Slapech funguje bezplatné vytahování lodí pomocí traktoru od pondělí do neděle a rezervační systém lidé naleznou na našem webu. V případě, že dojde ke snižování hladiny Slapské přehrady a hladina zde klesne o 80 cm, nebude možné již lodě převážet.
2: Vlastníci lodí musí čluny a jachty dostat z vody do konce září. Lidé by měli získat lepší ochranu při uzavírání finančních smluv na dálku, typicky po internetu nebo po telefonu. Jednou z novinek bude takzvané webové tlačítko pro odstoupení od smlouvy, které má tento krok usnadnit. Změny zavede novela, kterou dnes schválil Senát a teď ji dostane prezident. Obě jaderné elektrárny, tedy Dukovany i Temelín, nabízejí noční prohlídky. Proběhnou během všech pátků v září. Návštěvníci se podívají do strojoven nebo skladů použitého jaderného paliva. Zúčastnit se mohou lidé s českou státní příslušností starší 15 let. Zájemci se mohou hlásit do konce srpna.
11: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovo Kasejovice jede za každýho počasí.
12: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovo Kasejovice. Tak čau, viď.
2: V noci většinou polojasno, na severu místy déšť, nejnižší teploty 20 až 16 stupňů, na západě a severu bude chladněji. Čtvrtek pak zůstane oblačný, polojasný, místy přehánky, odpoledne a večer na jihovýchodě déšť četnější. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na západě a severu kolem 25.
13: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině, s vámi už Kateřina Pechová, před námi to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Hit Radio Classic startuje, doufám, že jste na to ready, doufám, že máte hezkou středu a spoustu energie. Hit Radio. Dobře, ty energie tolik nepotřebujete, ale jenom ať si užijete ty songy, co nás čekají. Za chvilku Katrina and the Waves, a teď už to slyšíte, Something Got Me Started, Simply Red, jdem na to.

No, my tenhle týden spíš tančíme mezi kapkami deště. Walking on Sunshine, Katrina and the Waves, Péteru, Hit Rádia. Krásný večer, 10 minut po 18. hodině. Mimochodem, důležitý jméno. Zapamatujte si ho. Nicholas Pipal. Tohle jméno ještě uslyšíme mnohokrát. Je mu teprve 19 let a už je ambasadorem České cesty.

cesty do vesmíru. Tenhle frajer před 20 stihnul vyvinout systém pro odhalování mozkových nádorů, který používají ve fakultce v Olomouci a brzy možná i ve světě. K tomu získal stipendium na Oxfordu v 19 letech. Neskutečný, neskutečný. Miluje teorii velkého třesku, což se dost nabízí, a sní o Nobelovce. A upřímně, podle toho, jakým stylem a jakou rychlostí jede, mu to fakt věříme.

0: Maybe. Brainstorm s námi na Hit Radio. Přeju krásný večer. 18.18, něco si rychle přejte. Jo, máte? Dobrý. To by byla škoda, kdybychom to prošvihli, takovou hezkou věc. Hlavně si nenechte ujít naše skvělý hity, protože ano, i dnes večer si dáváme společně cestu časem do 80., 90. a taky milénia. A i dneska je to nabitý. Hele, Captain Jack, to vás rozhýbe, to zaručuju, to je těžký se nehýbat, to je takový, tak vám začne cukat noha nenapadně. Taky nás čeká Tina Turner, jedna z Bondovek, GoldenEye. No a k tomu třeba... Tahle legendární popová hvězda. Michael Jackson a Bad už za chvilku ve vašich uších.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autovolv, autorizovaný partner Volvo. Autovolv.cz.
2: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
2: A?
3: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
2: nepřežijí.
3: Naštěstí Baumax má řešení.
2: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: West Bohemia Tour. Světová cyklistická špička v Plzeňském kraji. Přijďte fandit týmům z Tour de France. Od čtvrtka 20. srpna do neděle 23. srpna se na vás těšíme na vrchu Radyně, na náměstí v Rokycanech, na náměstí v Klatovech a na Vinicích v Plzni. Trasy jednotlivých etap najdete na www.westbohemiatour.cz. Fandíme světové cyklistice.
5: Co se děje v Techmánii, když se setmí? V pátek 21. srpna od 6:30 večer to poznáte sami. Noční léto totiž ovládnou 4 živly. Oheň, voda, vzduch a země. Čeká vás večer plný zážitků a interaktivní zábavy. Noční léto v Techmánii. Kapacita je omezená. Vstupenky k zakoupení pouze online.
6: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
8: Aničko, pojď se nachystat do školky. Co všechno budeš potřebovat?
9: Pyžamko s jednorožcema.
8: Máme.
9: Bundu a sovčelky s kočičkama.
8: Už jsem objednala z V-Martu. Zítra nám to přivezou.
9: Tepláčky, tyhle mám děravý.
8: Máme tyhle s dvojitými koleny.
9: A hlavně méně.
8: Neboj, máš ho už v batůšku.
9: Tak jo, to už je asi všechno. Jdem si už hrát?
8: Pyžamka, tepláky, mikiny i sovčelky najdete na v-mart.cz. V-Mart. Uši to v Liberci.
10: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-N-C-Z.
11: Porsche Plzeň.
12: Dobrý den. Už jste slyšeli o nabídce Audi Q7 Perfection u nás v Porsche Plzeň?
13: Máme posledních 13 vozů skladem. Taková šťastná třináctka.
12: A víte, co je na tom nejlepší? Tahle třináctka fakt přeje.
13: Výkon, technologie, bohatá výbava. A teď za cenu, která vás dostane.
12: To je Audi Q7 Perfection.
13: Přesně tak. Posledních 13 vozů a kdo zaváhá,
12: ten nejezdí.
13: Využijte vaši šanci. Těšíme se na vás.
11: Porsche Plzeň.
14: Profi Voda.
15: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tak co, užíváte Captain Jack s námi na Hit Radio. No a hele, ruku na srdce. Kdo z nás si někdy jednou nedal sklenku a neudělal nějakou blbost, jo? Určitě teda už to bylo hrozně dávno, ale jinak se to prostě může stát, jo? Ale jsou hlouposti a pak jsou velký hlouposti. Jednu takovouhle velkou hloupost, opravdu kardinální, provedl jeden muž z Brna. Ano, velmi slavný muž z Brna, dělá spoustu věcí. On se opil, vylezl, prosím vás, na jedné stavbě v Brně na Věžový jeřáb, tam se dostal do kabiny a odmítal ji opustit. To je takový to, když je člověk hodně opilej a chová se jako dítě, jo. Na, nikam nejdu. Tak tohle se stalo, dlouho musela dostat až přivolaná zásahová jednotka a bohužel pro něj se navíc zjistilo, že tenhle konkrétní Pokémon je celostátně hledaný. Tak prosím vás, kdybyste vyráželi na skleničku, ať neskončíte na jeřábu, jo?

Ten hlas, to je prostě Bryan Adams, Cuts Like a Knife. Posloucháte Hit Radio. Krásný středeční večer, mimochodem všímáte si, jak to utíká, jo, hele, už jenom chvilinku je víkend, ten neskutečný tempo, neskutečně to letí, tak doufejme, že to do toho víkendu dotáhnete s úsměvem na rtech, já věřím, že jo. A pokud třeba ten dnešek nebyl úplně nejúspěšnějším dnem, tyhle hejty by to mohly malinko zlepšit, jo. Sasha, I Feel Lonely. S tímhle songem sami nikdy nebudete. K tomu ATB nebo Men at Work. Už za chvilku.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Autohornát, váš největší specialista na užitkové vozy Renault na Českém západě. Autohornát, prodej užitkových vozů Renault v Plzni-Bolevci.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétní.

0: si koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Hezký večer, 19. hodina je tady. My si dál dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Jste ready? No a znalci už jistě slyší to.

Blázen Glenn Medeiros s námi na Hit Rádiu. Hezký večer. No jasný, hele, kdo by nechtěl kabriolet, jo? Prostě prohánět se bez střechy, nechat si vítr vlát ve vlasech, zvlášť když je teda zrovna venku hezky, tak prosím vás, ale ne za každou cenu, jo? O tom už teď něco ví, škoda, že to nevěděl předtím, jeden pán z Bratislavy, kterého zastavila policie. A to proto, že si všimla jeho trošku zvláštního vozu. On totiž měl takový starší Citroen a rozhodl se vlastnoručně z něj právě udělat kabriolet. To znamená, ano, uřízl střechu, uřízl ty nosníky, jo, prostě jako kreativní. Zas musím říct, že z těch fotek to vypadá fakt, jako že se s tím dal práci, ale samozřejmě to nemůžete udělat, jo. Což teda buď pánovi nedošlo, nebo to prostě risknul, takže další jízda už mu byla samozřejmě zakázaná, dostal k tomu pokutu. No, takže jo, jako je super, že jsme kreativní,

0: be me.
1: No tak tohle je legendární NSYNC, It's gonna be me. Posloucháte Hit Radio. Jako tohle cestování časem díky hudbě, pomocí hudby, to je vždycky fantastický. Pokračovat v tom budem i za malou chvilku. Dál nás čekají hity z 80., 90. a taky milénia. A čeká nás třeba tohle. Fleetwood Mac, k tomu Babylon Zoo a nebo Master Boy. Jo, je na co se těšit.
2: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma, bez závazků, bez háčků, jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
6: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
7: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
8: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
9: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu.
8: Byty Dobřany.cz.
10: V Dobřanech se žije dobře.
11: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservis.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz. Nákupem na ptservis.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
12: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
13: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
14: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína.
15: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou lhostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
16: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.
17: Hitradio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

Beastie Boy, Is This The Love. Jste zítra rádiem. Hezký večer, no, máme tady trable. Prosím vás, asi jste viděli někdy, možná jste to sledovali aktivně, Beverly Hills 920. Legendární seriál. Legendární. Prosím vás, a ta škola, ve které se vlastně natáčelo, má problém. To je reálná střední škola v Los Angeles a oni mají málo studentů. I přesto, že se tam točil seriál, i přesto, že tam chodili významné osobnosti, prostě mají málo studentů, tím i málo peněz, jo. Jako hrozí tím konec jedné velké éry. Já si myslím, že to je tím, že mladí už ten seriál neznají, že jo. Možná je na čase jim to pustit a říct prostě, podívej se, do jak cool školy bys mohl chodit, jo. Když tě nebudou chtít pustit k maturitě, tak se celá škola prostě semkne a bude skandovat. Tak uvidíme. Posíláme pozdravy do Los Angeles, budem doufat, že to tahle skvělá škola ustojí. A já posílám činasky.

0: Jo, takhle zní středa večer. David Bowie a China Girl. Jste s Hitrádiem, moc díky, že ten večer trávíte s námi. Doufám, že si užíváte tyhle fantastické hity Hitrádio Classic. To jsou prostě ty nejlepší songy z 80., 90. a taky milénia. No a Sheryl Crow nám udělala takový výborný návod na to, jak se toho prostě nebát, jo. Když tě to dělá šťastným, tak to nemůže být tak strašný, že jo? Sheryl Crow už za malou chvilku, k tomu třeba Natasha Thomas nebo New Order.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Doubravecký projektor je zpět. Zveme vás na louku u svatého Jiří. 28. film Šviháci. 21. 8. Rituál. A 22. 8. Jak vycvičit draka. Začínáme vždy od 20:30. Vstup je zdarma. Zve vás městský obvod Plzeň 4.
3: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
4: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
3: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
5: tisku levně CZ.
0: Náplně hned.

0: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
3: Co se děje v Techmánii, když se setmí? V pátek 21. srpna od 6:30 večer to poznáte sami. Noční léto totiž ovládnou 4 živly. Oheň, voda, vzduch a země. Čeká vás večer plný zážitků a interaktivní zábavy. Noční léto v Techmánii. Kapacita je omezená. Vstupenky k zakoupení pouze online.
4: Hezký večer, 8 hodin, s vámi stále Kateřina Pechová, samozřejmě Hit Radio Classic, to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a teď úplně neskutečná pecka. Tohle, dámy a pánové, jsou Stardust, Music Sounds Better With You.

večer, hezký večer. Pojďme si společně trochu zacvičit. Nebojte, nikam nechoďte, primárně v teoretické rovině, jo. Při mračení používáte víc svalů než při úsměvu. Takže kdyby náhodou vám někdo zas vyčítal váš výraz a to, že prostě se nějak tváříte, ksichtíte, mračíte, normálně, řekněte mu, že vy prostě cvičíte. A je to tak v pořádku, na to máte plný právo. Naopak by vás měli pochválit. No a pak, co se týče ještě právě toho, jak moc chceme cvičit, tak k otevření láhve vína potřebujeme, aby se nám aktivovalo 14 svalů. Taky je cvičení vaše vášeň. Jdeme na sever společně s Kabáty.

0: Just Another Day tady na Hit Radio, John Sekáda za námi. Krásný středeční večer vám přeju. Dáváme si spolu to nejlepší z 80., 90. a milénia. Díky, že jste u toho, že mě v tom nenecháte o samotě, pač takhle spolu si ty songy totiž užijeme mnohem víc. Už za chvilku, k tomu taky James, jeho Sit Down, nebo Rednecks, Cotton Eye Joe, ano, tahle legendární věc.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu

0: did you come from Cotton Eye Joe?
1: Cotton Eye Joe, Redneck se s námi v éteru Hit Rádia. To je jízda, co? No mít kamarády, to je taky pěkná jízda. Prosím vás, mít kamarády nás stojí průměrně 5 000 korun měsíčně. 5 000! To je strašně moc. To jsou peníze, které padají na takový ty brančičky, večeře, tahy po hospodách a barech. No a prostě na všechny ty společné akce, jo. Taky mají samozřejmě narozeniny občas, taky mají svátky, jo. Teď narozeniny to mají každý rok, to je strašný, že jo. Dobře, samozřejmě pak fajn, když i vy na svoje narozky nebo svátek se cítíte milovaní, máte ty kámoše, co vám to vrátí a taky utratí těch 5 000 měsíčně, jo. Takže samozřejmě je to drahý. Je varianta taky nemít kámoše, ale mít peníze, taky víc spánku a klidu, ale taky nudy, takže to za to asi úplně nestojí. No a nebo se s nima můžete zkusit jenom volat. Jo, většinou už fungujeme na paušálu, že jo, tak to by bylo poměrně levné. No tak hele, od teďka s kámošema jenom volat, jo, a jednou za rok se potkáte. Skvělý plán. Monkey Business, Piece of My Life, právě teď, tak si to užijte.

0: Dance, posloucháte Hit Radio. Krásný středeční večer vám všem, co jste s námi. Blíží se 9. hodina a to znamená jediné. Já se s vámi pro dnešek loučím. Užijte si krásný zbytek středy a ať se vám zítra fantasticky vstává. Ideálně samozřejmě s naší snídaní šampionů. Docela ještě stihnem pár skvělých, unikátních hitů. Třeba Bigfield, Saturday Night, jo. Taky Enrique Iglesias a taky tohle. Prostě Phil Collins, tak si to nenechte ujít a mějte se hezky. Ahoj.
1: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Píšu kreslí maluju, tušky z tehdro miluju.
3: Největší papírnictví v Plzni, Farského 6, Plzeň Slovany. Top papírnictví.cz.
4: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
5: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
4: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici z Myšína.
6: Tisku levně CZ.
7: Náplně hned.

0: rychlosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
2: Autohornát, váš největší specialista na užitkové vozy Renault na Českém západě. Autohornát, prodej užitkových vozů Renault v Plzni-Bolevci.
3: Hit Radio.

0: Velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: West Bohemia Tour. Světová cyklistická špička v Plzeňském kraji. Přijďte fandit týmům z Tour de France. Od čtvrtka 20. srpna do neděle 23. srpna se na vás těšíme na vrchu Radyně, na náměstí v Rokycanech, na náměstí v Klatovech a na Vinicích v Plzni. Trasy jednotlivých etap najdete na www.westbohemiatour.cz. Fandíme světové cyklistice.
2: Sportuješ? Hubneš. Chceš být větší. Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservis.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz. Nákupem na ptservis.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
3: Hit Radio. She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

United Networks, rychlý internet, chytrá televize, jedno jméno, United Networks. U-n.cz

0: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz

0: Hři. Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
3: Nezapomeňte, že třetinu života strávíte v posteli. Postele Losiná.cz.

0: Sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort-group.cz.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
3: Přijďte se odborně poradit. Na zdravý a kvalitní spánek jsme tu my.

0: Sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
3: Navštivte největší specializovanou prodejnu.

zlepši si náladu. Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: velikosti, koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš

0: Hey, this is Ava Max.
1: All the hits.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.